Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: musíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

Vojta na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vezuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Slaví narozeniny. 15 let Rádio Čas Rock. Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: kuď.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: kousek v podání velkého bubáka s dobrým srdíčkem a který nejí zvířata. Pokud se nemýlím, to ano. Rob Zombie.
1: Ale jsi vegetarián.
0: On tak možná nevypadá, ale on by mouše neublížil.
1: No. Ano.
0: Ale ve filmu jo, tam by nechal rozřezat třeba. No. Nicméně na rádiu Čas Rock se dostáváme k 6. hodině a to znamená, že jsme na startu dalšího dne. Středa, lámací den, 24. červen, to je dnešní datum. Hmm.
1: U nás je všechno připraveno, komputery jsou v pořádku, alespoň tedy na první pocit, což je dobrá zpráva, protože bychom asi velmi neradi budili naše skvělé ajťáky, kteří šli možná před chvilkou teprve spát. Program Ostrého budíčku pro následující 4 hodinky se ponese ve znamení jména Jan, ale tak třeba ve společnosti pánů Russella Allena a Jorna Landeho.
0: V první hodince zazní také Def Leppard.
1: Nebo nová pecka, nazvaná In The Stars z dílny Rolling Stones.
0: No a když jsme u toho jména Jan, no, tak začneme tím největším vůbec tady, kterého můžeme najít.
1: Ano, nejmocnější ze všech.
0: Prostě Jan Gavelčík
1: je tady
0: s náma. Ale nebude to jenom tak, že bychom ho plácali po ramenou. On nám za oplátku taky řekne aktuální zprávy.
2: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rock.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Na cestách Moravy a Slezska teď jezdíme bez problémů, s komplikacemi musíme počítat na dálnici D2 ve směru na Brno. Za odbočkou na újezd u Brna stojí porouchané vozidlo.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V gastronomii přibývá věrnostních programů. Využívá je už skoro každý druhý stravovací podnik. Jejich počet navíc rychle roste i díky rozvoji umělé inteligence. Nejčastěji se využívají papírové kartičky. Digitální řešení je ale rychle dohánějí.
6: Morava aktuálně.
3: V Moravskoslezském kraji klesá počet obyvatel. V letošním prvním čtvrtletí jich ubyly více než 2000. Může za to hlavně úmrtnost. V kraji víc lidí zemřelo, než se narodilo. A z kraje se taky víc lidí vystěhovalo, než se přistěhovalo. Ve Valašském Meziříčí se už ohňostroje dočkáme jenom na konec a začátek nového roku. Město totiž schválilo vyhlášku, která odpalování pyrotechnických výrobků zakazuje. Pokračuje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
7: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok.

0: 11 minut po 6. hodině raní nám doznívají na čas roku Suicidal Tendencies. No a my se v tenhle ten čas pravidelně spojujeme s Milanem Galnarem, který nám prozrazuje hvězdnou předpověď, ale v souvislosti se smírem tady má pro vás Tomáš připravenou jednu opravdu velkou zajímavost.
1: Ne, že bych lezel do zelí Milanovi, jako to zas ne, ale všiml jsem si, že v roce 451, právě 24. června, byl zaznamenán 10. přelet Haleyovy komety. Což je zajímavé, že byla pojmenována totiž takhle až v roce 1705. Jistým Edmundem Haleym. Ale byl to frajer, protože dokázal potom zpětně vlastně vystupovat v uvozovkách ty přelety až do roku 240 před naším letopočtem. Takhle pátral.
0: Jak to udělal?
1: Přišel na to, že se to opak, no, ne, hledal v záznamech, ono se to objevilo v nějakých čínských kronikách, totiž jako v té době. Okay. A přišel na to, že některé ty přelety se opakují jak vlastně časově, tak různým jako tím popisem a takhle. No. Mm-hmm. Takže na to přišel a vlastně dokázal předpovědět ty následující přelety. Jo?
0: A to někdy byl v roce, to už bylo 1900, 2061.
1: To by měl být další.
0: 60, no. Budem tu ještě?
1: No, já bych měl mít 75. Aha. Takže při svém zdravém životním stylu si myslím, že to určitě.
0: To už kolem mě budou lítat úplně jiné komety.
1: Akorát budeme potřebovat asi silnější okuláry, aby jsme to viděli potom v tom věku. No. Nic. Uvidíme do té doby daleko od 2061. My se pojďme věnovat dnešnímu dni. A právě teď je tady i Milan Galnar.
2: Středa bude v mnohem obdobná jako úterý, ale s tím rozdílem, že ostré hrany karmických konfliktů se začnou zaoblovat. Hvězdy budou i nadále mimořádně přát zamilovanosti a prožívanému sexu. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou prožívat zdařilý den a možná i přívaly štěstí. Váhy se mohou těšit na úspěch v profesním životě a vodnáře čekají příjemná setkání. Berany pohladí po duši kontakty s krásou a uměním. Lvy prožijí dynamický a hravý den a střelci budou mít chuť flirtovat. Býkům pomůže překonat nedorozumění klidná hlava. Pany najdou svůj vytoužený klid a pohodu v ústraní třeba u dobré knihy a kozorozy by směli dát pozor na přepínání svých sil. Ryby budou tíhnout k romantice. U štíru bude intuice fungovat na maximum a raci si mohou brát věci v práci až příliš osobně. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Galnar. When I was

0: mistrý světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Ano, i dnes se budeme věnovat hře na zeleném trávníku s kulatým nesmyslem jménem fotbal, protože probíhá mistrovství světa. Včerejší zápasy přinesly další překvapivý výsledek.
2: No.
1: Anglie, Ghana 0-0, čímž bych chtěl velice moc srdečně poděkovat všem anglickým hráčům, protože jsem si poprvé vsadil na letošním turnaji. No, takže ale asi můžete hádat, jak to dopadlo.
2: Přitom ta Anglie, pokud se nepletu, tak tlačila celou dobu.
1: 78,8% držení míče, což je mimochodem nově stanovený rekord pro tým, který nevstřelil ani branku.
2: Tak to je masakr.
1: Chceš se dívat na takový fotbal?
2: Pojďme se podívat, jak dopadly další zápasy. Dá se říct, že zbytek utkání dopadlo tak, jak se nějak papírově předpokládalo. Chorvati si poradili s Panamou 1-0. Taky docela takový chudý výsledek. V dalším utkání naprosto s přehledem naopak zvítězili Portugalci, kteří rozstříleli Uzbekistán 5-0. Před zápasem bylo velkým tématem, kam s Ronaldem? Jestli na střídačku, nebo na hřiště, nebo...
1: Byly ankety, postavili byste Ronaldo.
2: Právě, no a vidíš, CR7 se zařadila vedle Messiho, Mbappého a Holanda, kteří v minulých zápasech vstřelili také po dvou gólech.
1: Ale...
2: Tak se probral. Ogárek.
1: Probral. A my se probereme taky, protože dneska v noci to bude jiná písnička. Aha. To bude. Uvidíme, kdo si po dnešním nebo po zítřejším zápase střihne zábavný taneček. Před českým týmem je totiž klíčový zápas, který rozhodne, jestli družina trenéra Koubka poletí domů, anebo si dá ještě pár burritos navíc.
2: Anebo tekil.
1: Anebo tekil.
2: Body shoty.
1: Ale jako bude to výzva, protože na Asteckém stadionu je čeká pravé peklo, co se týče atmosféry, co se týče nadmorské výšky, a co bude na ně čekat přes 87 tisíc lidí.
2: No, utkání začne zítra ve 3 ráno, takže pokud chcete naše reprezentanty podpořit, nezapomeňte jít brzy spát, a nebo nechoďte spát vůbec, to že ano. Samozřejmě děláme si z toho legraci, ale držíme našim pěsti, doufáme, že se povede takový malý, velký fotbalový zázrak.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Ostrý budíček. Na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Čas Rock.
1: Já dodám, že letní roková jízda s rádiem Čas Rock se velmi slušně rozjela. Už jsme vás dostali na řadu zajímavých míst, koncertů, festivalů. No a nebojte, ani dnešní den nebude výjimkou.
2: Stejně jako každý jiný den, také dnes pro vás máme dvě vstupenky na jednu akci. Konkrétně jsou ve hře dva lupeny na koncert kapely Beast in Black. Tahle ta partička už před časem potvrdila, že dokončuje práce na nové, v pořadí čtvrté studiové desce, která by měla být v průběhu letošního roku.
1: Dá se očekávat, že vyjde nejpozději na podzim, protože Beast in Black vyrážejí na turné, které v rámci 2. listopadu zapíše zastávku i ve Zlíně. A zde přichází klíčová otázka. Chcete být u toho? A ještě další podotázka. Chcete být u toho zadarmo? Možnost by tady určitě byla.
2: Přesně tak. Stačí poskládat správně výherní větu na dnešní den. My vám postupně budeme prozrazovat jednotlivá slovíčka. Nějaké přihodí Honza i Hanka a v odpoledním driveu jednoho z vás, který bude znát znění této věty holé, odměníme dvěma vstupenkami na koncert zmiňované kapely Beast in Black.
1: Oblečené. Ti už budou oblečení zase. Věta bude holá, Beast in Black budou oblečení.
2: Do černého samozřejmě.
1: Tak, za malou chviličku tady první slovíčko. Vydržte a přichystejte si psací potřeby.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rock.
1: A jaké pak co by?
2: No ano, my jsme slibovali, že vám prozradíme první slovíčko a my vám kecat nechceme, my to chceme dodržet. Takže teď koukám 6.49, ideální čas to propálit.
1: Tak jo.
2: Tak to propal.
1: Tak první slovíčko dnešní letní rokové jízdy, lomeno věty, začíná pořádný.
2: Tak to je teda pořádný začátek.
1: To je pořádný začátek.
2: To je pořádný začátek. Každopádně si tohle slovíčko určitě zapamatujte, protože se vám bude hodit. Nějakým stylem na něj budeme v průběhu dne navazovat. Teď je tady ale další muzika. My jsme slíbili, že dnešní den se ponese ve znamení Janů, Honzíků, což nemusí být jenom u nás nutně, že jo?
1: My jim ještě za chviličku popřejeme, ale začneme pěkně v zahraničí, protože jméno Jan je populární nejenom u nás, hodně, ale také různě ve světě, v různých lingvistických podobách. No a v angličtině se Janovi řekne John.
2: Ano, John? John, třeba John Petrucci.
1: Nebo John Myung.
2: No, a jo, vidíš to.
1: A to jsou dva členové jaké kapely?
2: No, Dream Theater přece.
1: Přesně.
2: Vím, ne, dělám v rádiu.
1: Chytrý jak rádio. Takže my si dáme právě představitele, nebo účastníky téhleté skupiny. Členy jsem chtěl říct, samozřejmě. Přejeme jim na dálku všechno nejlepší. No a v průběhu dnešního ostrého budíčku budeme přát ještě ostatním Honzíkům. A pokud se chcete přidat i vy, tak klidně napište. My jim potom skrze frekvence rádia z roku také popřejeme. Teď už muzika.

0: Tak tohle svěžnou sypačku měl na svědomí, nebo měla na svědomí kapela Wolfsbane v čele se zpěvákem, kterým je Blaze Bailey. Pokud vám jeho hlas připadá povědomý, vůbec se tomu nedivte, protože tenhle ten chlapík se mimo jiné proslavil v 90. letech svým působením ve skupině Iron Maiden.
1: Ano, i on tam určitě zanechal velkou stopu v této legendě. Když jsme u těch legend, tak jedny legendy měly vystoupit už za pár dní na Slovensku. Jenomže se to tak trošičku komplikuje a já z toho mám strašnou srandu už pár dní, takže...
0: Ty z toho máš legraci,
1: někteří z toho mají...
0: jsou trochu v panice, no.
1: Já vím, no, ale no nic, proberem to po 7 hodině. K tomu si dáme Midnight Oil.
0: O svou špatnou romantickou zkušenost se s námi podělí kapela Hailstorm.
1: A jestli je libo česká muzika, tak přihodíme Panoptiko.

0: Nejprve si však dáme přehled zpráv, taky koukneme na dopravu, jak to jezdí, kde si dát pozor. No a to už je parketa dalšího Honzy, tedy Gavelčíka.
1: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších problémů. S komplikacemi stále musíme počítat na dálnici D2 ve směru na Brno. Na úrovni 11. kilometru za odbočkou na újezd u Brna stojí odstavené vozidlo.
8: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.

0: Na školách všech stupňů. Více nám k tomu prozradila radní města Andrea Hofmanová.
1: Rozdali jsme celkově 9 milionů korun a podpořili jsme 28 institucí. Podpořili jsme fungování rodilých mluvčích na ostravských školách. Vedle toho také výuku KLIL, to znamená výuku v cizím jazyce konkrétního odborného předmětu a také bilingvní výuku.
0: Cílem je posílit podporu cizojazyčné výuky a přispět k tomu, aby školní děti začínaly s výukou co nejdřív. Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami. Zaměřují se na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Colorada. Druhý skončil v 58. ročníku, osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje Středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
2: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Jak už většina z vás určitě stihla zaznamenat, máme středu, tomu 24. červen, no a i v tento den se v minulosti hodně zajímavého odehrálo.
1: Nejprve zabrousíme do roku 1966, kdy v Mnichově odstartovalo poslední turné Beatles. Posledním se stalo především proto, že bylo pro všechny členy této formace velmi náročné a vyčerpávající.
0: O tom svědčí třeba i příběh, který vypráví o tom, jak byli na Filipínách po koncertě pozváni na oslavu u samotného prezidenta. Ale Beatles byli tak vyždímaní, že zůstali na hotelu a na akci nedorazili. Fanoušky to tak naštvalo, že byli brouci nakonec rádi, že vyvásli ze zdravou kůží.
1: A v rámci historického okénka pokračujeme dále. Stal se rok 1999, když Eric Clapton dal rovnou stovku svých kytar do aukce, která se konala v New Yorku. Vydělané peníze následně nasypal do kliniky pro léčení drogově závislých, kterou vlastně i spolu založil.
0: Mohu k tomu dodat, že nejvíc vydražená byla jeho kytara 1956 Fender Stratocaster, které říkal Brownie. Nástroj s nímž natočil třeba song Laila, ten se prodal za rekordních 497,5 tisíce dolarů. Aukce celkově vynesla téměř 5 megadolarů, takže paráda.
1: A ještě stihneme jeden velmi rychlý pohled na hudební žebříčky. Vybírám rok 2001, kdy se podruhé v čele amerického žebříčku objevili Blink-182, tentokrát s albem Take Off Your Pants and Jacket. No a právě z něj pochází i tahleta skladba, kterou slyšíte v podkresu The Rock Show. A my se můžeme těšit, že uslyšíme třeba i naživo.
0: Určitě, snad ano. Snad se to nezruší v Hradci. Už se pomaličku dostáváme, o čem budeme mluvit, ale naše rock show pokračuje, protože tady jsou před námi Hailstorm. Radio Čas Rock.

0: Letní festivalová sezóna je de facto v plném proudu a my už jsme se bavili o tom, že na letních festivalech můžete zažít opravdu velmi zvláštní a různé věci. Jenomže na Slovensku tomu nyní dodali ještě trochu jiný rozměr a posunuli organizaci takové akce ještě o level dál, možná vymysleli úplně nový způsob. Ono celkově, když se podíváme i do historie, tak u našich východních sousedů je trošičku problém, co se týče pořádání festivalů a koncertů jednotlivých. Můžeme vzpomenout například na Rammsteiny, kteří po své poslední show údajně nedostali najíst a třeba takový Topfest byl před 2 lety zrušen jenom pár dní před konáním. No a podobný osud potkal před pár dny také festival Rock pod Kameňom. A nebo? Nebo nepotkal?
1: Nebo nepotkal.
2: Nesarně blaženo! Takže nákupy za 100 tisíce, třikrát posíláme oznámení, že se vemete.
1: Mnoho lidí si vzpomnělo na tuhle hlášku, protože je otázka za milion na stole, jestli to všechno proběhne. Pojďme se trošičku vrátit v čase. Už ten samotný nápad jako u některých zdvihl obočí, protože na jednom pódiu se měli protočit kapely jako Wet in Temptation, Mastodon, Halloween, Europe, ale k tomu třeba Michal David nebo Black Eyed Peas. Takže prostě multikulty ze vším všudy. Jenže dotyční pořadatelé asi teda, kteří údajně mají něco do tý společného s Topfestem, asi neumí počítat nebo pořád neví, jak se dělají festivaly, takže byli v šoku z toho, že se musí platit nějaké zálohy předem kapelám, že jsou tady výdaje na stavbu pódia, elektřinu a podobné věci. No a vzhledem k tomu, že se asi moc neprodávaly lístky, no tak týden před takovým velkým festivalem všechno jednoduše prostě zrušili. Sorry, jako končíme, zavíráme.
0: Jasně, děkujeme za účast, jenomže celý tenhle ten příběh ještě neskončil, protože předevčírem přišla nečekaná zpráva. Organizátoři oznámili, že festival bude. No a navíc dokonce v původním termínu, což je, pokud se nepletu, už tento víkend.
1: To je myslím zítra dokonce.
0: Jo. Údajně se objevilo totiž mnoho podporovatelů, partnerů a různých přátel, možná i z podsvětí, takže se usilovně máká na tom, aby všechno klaplo. Ovšem, vážení, má to jeden háček.
1: Velký háček, tak trošku do toho totiž hodili vidle největší hvězdy. Halloween se omluvili fanouškům, ačkoliv za to nemůžou, s tím, že už nevystoupí nikdy na tomhle festivalu. Pretty Maids, Europe, Wet in Temptation, všichni zrušili. Drawing Pool místo toho ohlásili náhradní koncert v Žilině. Takže otázka je, jestli vůbec někdo vystoupí, jako kdo?
0: No ke všemu, Tomáš to tady bedlivě sleduje online. A zjistili jsme, že ještě včera vypadal areál zcela pustoprázdně, tam nebylo opravdu nic, a tam holé pole a možná jenom ty ohrádky nebo plot. Takže ono je i otázkou, za jak rychlou dobu se podaří postavit celý ten areál,
1: no, jako
0: který,
1: to, co
0: který musí vlastně poskytnout zázemí pro, nejen pro
1: kapely, všechno,
0: kapely,
1: no. Pro,
0: ale ten festival má trvat 3 dny, no, to není jako, že tam postavíš jedno pódium a zmizíš. Aktuálně se každopádně podle fotek i videí v areálu maká, jen stále chybí vlastně to nejdůležitější a to je line-up. Podle mě je to trošku business plán, protože spousta lidí se tam přijde podívat jenom kvůli tomu, aby zjistilo, jak to dopadne.
1: Já si upřímně tvrdím říct, že to je hlavně business plán v tom, že nebudeš muset vracet vstupné, protože ten festival vlastně proběhne.
0: Aha, jasně.
1: Jenže, když si kupuješ lístek, na kterém je vždycky napsáno změna programu vyhrazena, tak tahle věta dostává úplně nový obzor s tímhle festivalem.
0: Jo, jo.
1: Ale nevím, tak třeba místo Halloween vystoupí nějaká místní cymbálovka. Vypadalo to, že aspoň ten Michael David přijede. Ale informace ze včera, i on se naštval a Michal David taky nepřijede.
0: Ani on ne.
1: Takže bohužel bude muset hledat mezi místníma kapelama.
3: Děkuji vám! Děkuji vám jménem našeho podniku a zvu vás, abyste si zahráli na dnešním představení.
4: Počkejte,
3: ano,
4: počkejte,
3: je to pro vás a
4: pro mě. To přece nejde, nemáme kapelu. Ano, no to nejde, prosím, abyste nevyužili takové příležitosti.
3: Výborně! Naschledanou, pojďte, naschledanou.
4: Pojďte, prosím, prosím vás, pojďte. Tam prosím můžete ukázat, co dovedete.
3: A co?
5: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budí.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Masters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona,
9: slavné Arch Enemy,
10: In Flames,
9: Slaughter to Prevail,
10: The Rasmus.
9: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
8: Masters of Rock.
9: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
11: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Vítejte všichni návštěvníci rebelského baru. Opět hlásíme otevřeno.
1: Za chvíli vypukne léto v plné parádě, tak proč se tomu dnes nevěnovat? Čekají nás hity spojené s létem.
0: Které pecky se hodí ke koupání nebo k večernímu posezení? To se dozvíte v tradičních časech.
1: Od 19 na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV stanici Rebel.

0: Aha, zase tady běhá, zase není po prázdnu, ale...
1: Jako už se toho rozdalo dost, si myslím, že hromadu peněz jsme rozdělili mezi naše posluchače.
0: Já ale to s nikam nejedu.
1: No, já taky ne, asi no.
0: Co šlo, tak jsem tady porozdával. Že?
1: Ale?
0: Ale?
1: Ještě to není pokladu je stále ještě pořádný balík peněz. No a my ho budeme společně s vámi opět prozkoumávat, pěkně boxík po boxíku, a to už za pár minut.
0: Mm-hmm. No ani ne, za pár, za chviličku opravdu.
1: No přesně za 3 minuty a 37 vteřin.
0: No, takže
1: v momentě, tomu jenom, kdy přestane mluvit.
0: K tomu jenom dodáme 7253311155 telefonní číslo a dodáme zároveň, že musíte být třetí v pořadí, abyste šli do hry.
1: Výborně.
2: Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock.

0: My jsme si mezi tím, co hráli Bad Company tady s naší s Váťou, otevřeli takový diskuzní kroužek ohledně účetnictví.
1: My probrali daně.
0: Už máme novou účetní teda. Jsme říkali, že nám to spočítáš, pokud nevyhraješ dneska, co? Jsi tam, Sváťo?
2: Ano, ano.
0: Tak, Svatoslava.
1: Tak.
0: My tě vítáme živě v éteru.
2: Ahojte.
1: No čau, no. Jsme mysleli, že se tím moc nechce bavit s náma už teďkom.
0: Možná jsme prozradili něco, co jsme neměli. No, no dobře.
1: Ale dobrý, tak jdeme do hry?
2: Jdeme.
1: Tak jo, první boxík.
3: Otevírám box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: Tak, dvě kilečka jsou na stole. Když se to zdaní, tak to ti moc nezůstane.
2: Tak ještě.
0: Ještě dál, dobře.
3: Otevírám box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: O, to nám to skočilo pěkně na pětikvalt.
2: Jo, pěkné. Tak ještě jedno do třetice a uvidíme.
0: Dobře.
3: Otevírám box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
0: No to by si ale daří.
2: No, tak to je pěkné.
1: 800 ti zatím říká paní, co dál?
0: No.
2: Těžko říct. Já myslím, že to asi stačí.
0: Jo?
1: Stačí, jo.
0: No, no dobře.
1: No dobře. Tak 800 je tvojí. Gratulujem.
0: Gratulujem. Píšu si tady do kolonky 800. Jsi zvědavá, na jak vysokou částku jsi to mohla dneska vytáhnout?
2: No.
0: Tak otevřeme ještě jeden boxík.
3: Otevírám box rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1000.
0: Tisícovka, to bylo maximum, v dalším boxíku už nebylo totiž nic.
2: Tak
0: to byl kousek. Já myslím, že jsi to zastavila tak.
1: Ale i tak.
0: Na předposlední chvíli.
1: Ale 800 je super.
0: Přesně. Sváťo, gratulujeme. Máš už tak zhruba malinkou představičku, na co ta výhra půjde?
2: Za chvilku budou prázdniny, tak něco o prázdninách s dětma.
1: Jasně, koupím na nuka, zmrzku a pizzu.
0: A zbytek doplatí ze svého. Sváťo, my ti gratulujeme, přejeme krásný den a zase někdy naslyšenou.
1: Měj se, ahoj.
0: A pak ti pošlem daňové přiznání.
4: Střetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Staří Brno jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Novinka týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmen a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar Aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: novinkou týdne v podání kapely Europe. No a když jsme u té nové muziky, tak to budeme trošičku pokračovat i po osmé, protože pro vás máme tipy na tři desky, které vyšly v uplynulých dnech.
1: Přesně tak. K tomu muziku v podání Manowar.
0: Já myslím, že bychom si mohli v klidu dát i Davida Lee Rotha.
1: A ochuzení nebudete ani o libozvučné romantické tóny písně z repertoáru skupiny Rage Against the Machine. No, bude to určitě jízda.
0: Kterou ale začnu zprávy, takže Honza Kavalčík si jde celé dvě minutky před osmou opět bere své slovo zpět.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
1: Vážná nehoda se stala u Příbora na hlavním tahu z Kopřivnice na Ostravu. Před kruháčem nad dálnicí bourala dvě osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním, na místě jsou záchranáři. Tři auta se pak srazila ve Fulneku na odbočce na Vlkovice. Problémy jsou taky ve Zlíně na třídě 3. května, tady bouralo osobní auto. A stále jsou komplikace i na dálnici D2 ve směru na Brno. Na úrovni 10. kilometru za újezdem u Brna stojí porouchané auto.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré středeční ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Střední školu si už našla většina deváťáků. Po druhém kole přijímaček je přijatých asi 98% žáků 9. tříd. Míst bylo letos skoro dvojnásobek. Školy nabídly bezmála 25 000 míst. Na osmileté obory ale pouze 240 míst.
4: Morava aktuál.
1: Dolní Vítkovice zůstávají nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji. Loni industriální areál v Ostravě navštívil více než 1 000 000 platících lidí. Meziročně to bylo o 12% více. Domov pro seniory v Přerově nabídne klientům větší komfort. Město tu zajistilo instalaci nové klimatizace, která výrazně zlepší podmínky v letních měsících. Práce budou podle mluvčí radnice Lenky Chalupové probíhat za plného provozu.
5: Realizace projektu zahrnuje také potřebné úpravy elektroinstalace a napojení jednotlivých.

0: Rautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas Rock k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Stejně jako v každém jiném týdnu, i v tom posledním přišla řada kapel s čerstvým hudebním materiálem. A v tuto chvíli pro vás máme přehled několika novinek, kterými si můžete zpestřit vaše letní pobyty někde u vody, na zahrádkách, v chatách, v autě, prostě všude.
1: První věc má na svědomí britská progresivní legenda Yes, která vydává své 24. studiové album, tentokrát s názvem Aurora. Tahle novinka vyniká v mnoha ohledech a jednou z věcí, které mě na ní zaujalo, je to, že vznikla i za přispění Českého národního symfonického orchestru. Pro sběratele je navíc připravena exkluzivní limitovaná deluxe edice s bonusovými skladbami, instrumentálními verzemi, špičkovým prostorovým zvukem a mnoha dalšími vychytávkami.

0: Na to můžeme říct jediné.
1: Yes.
0: Yes. A myslím, že pokývovat hlavou budeme i u následující ukázky. Nový hudební přírůstek totiž hlásí Tarja Turunen, která ráda střídá žánry desek, ať to jsou vánoční nebo řekněme takové operní. Ovšem nyní ohlásila návrat k tvrdšímu stylu a také venku deska Frozen Noir. Jinak to Frozen znamená právě moment, kdy hudba projede tělem jako temné zachvění. Takhle to jako bývá popisováno. Ale jestli netřeba složitých popisů, tak stačí jednoduše říct, je to super a vy si to poslechněte. Protože na desce uslyšíte také Marka Hietalu, Apokalyptiku, Chada Smitha z Red Hotu anebo Dannyho Filtha.

jo, tahle věc se povedla. Mimochodem, písničku, kterou slyšíte, tak ta už nějakou dobu koluje i v našem playlistu na rádiu Čas Rock, takže si můžete poslechnout pěkně od začátku do konce. Pojďme na poslední, třetí tip, protože s osmou řadovkou se vytáhla americká partička Sleeping with Sirens. Album s názvem An Ending in Itself obsahuje 12 skladeb, které zpěvák Ken Quinn popisuje jako velmi osobní zpověď a jakýsi milostný dopis pro každého, kdo si právě prochází těžkým obdobím.

0: Tak si to hoďte do sluchátek nebo okořeňte domácí repro soustavu. Další muzika od nás, ta bude z roku 2006 v podání kapely The Answer.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

Pokud jste již dneska prohlíželi váš nástěnný nebo stolní kalendář, tak možná neuniklo vaší pozornosti, že svátek má Jan.

0: Honza, Honzík, Honzíček, Jenda, Jeníček, Jeník, Janík, ale také Janek či Jéňa. Existuje mnoho způsobů, jak je oslovit a současně neurazit.
1: A když se na to podíváme trošičku podrobněji, tak se jedná o mužské jméno hebrejského původu a dá se vyložit jako Hospodin je milostivý, což ve třech písmenkách jako je toho dost docela.
0: To se vyjde, no. U nás v Česku je jméno Jan velmi populární a to dokonce tak, že se stalo druhým nejčastěji používaným hned za Jirkou. Takže je dost možné, že nějaký Honzík se pohybuje ve vaší blízkosti.
1: Ostatně. Já myslím, že velmi pravděpodobně i poslouchá několik Honzíků, takže pánové, přejeme všechno nejlepší, užijte si dnešek se všemi rituály, které k takové oslavě náležitě patří.
0: K tomu jako přídavkem ze všech svátků extra můžeme přihodit ještě jeden a tím je Mezinárodní den takových těch nádherných, okřídlených, mytologických stvoření, kterým se říká výhled.

0: oslavte. My se dneska zaměřujeme i na Honzíky z rockového a metalového rybníčku. No a mezi ty se řadí mimo jiné i Jan Proteus Mocků.
1: Tak si ho určitě dáme zprávě teď. 8 minutek, 8 hodinek, 26 minutek.
0: Ostek, kolik?
1: No 8.26 a my vám přejeme nádherné středeční dopoledne. Studený

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na moje hruska.cz.
4: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Rush Rock.
1: My se tady opět virtuálně projíždíme na naší mašině, která má tentokrát namířeno směr Zlín, ale ještě může pošetřit své pneumatiky, protože tam vyráží na podzim, kdy tam vystoupí 2. listopadu kapela Beast in Black.
2: Nebudou na tenhle večírek ale úplně sami, protože jako hosty si vybrali Sonatu Arktiku, což je další velká power metalová veličina, anebo známý italský power metalový souzněnci Frozen Crown, takže to bude party ze vším všude a vy můžete být u toho, díky rádiu Čas Rok také za dáčo.
1: Ano, bystří z vás ví, že musí každý den skládat správné znění určité věty. První slovíčko jsme vám otajnili a já si myslím, že za malou chviličku můžeme propálit to druhé a vy tím budete zase o něco blíže vysněné výhře.
2: Já jsem zásadně pro, proto si dáme muziku v podání Santa Cruz. A pak už se dozvíte druhé slovko dnešní věty.
0: Letní rokový

0: byl nářez, co?
1: To byl nářez. A těch nářezů ještě bude. Ještě taky i sendvičový třeba na svačinku, taky jsou. Hmm. Ale ne, my se nebudeme bavit o jídle, naopak, my ještě jednou připomeneme, že 2. listopadu vystoupí ve Zlínské hale Datart Beast in Black. No a vy na tento koncert můžete zcela zadarmo, pokud složíte naši výherní větu pro dnešní den 24. června.
0: Postupně vám představujeme jedno slovíčko za druhým. To první už zaznělo a druhé zaznělo taky před chvíličkou a tím slovem je nářez.
1: Ano. Jsme mistři v podprahovém prozrazování těchto slovíček. A vy si to zapište, bude se vám to hodit, protože pokračování bude u Honzy, definitivní rozuzlení poté u Hanky, včetně oznámení výherce. Kdo z vás to bude, nevíme, ale my vám určitě přejeme mnoho štěstí.
2: Letní roková jízda. Jedeme v tom.

0: Stříbrnej Jezerov v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hackr. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hackr. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok.
1: Čas rok. Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Pozor, velká slevová akce vtedy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
8: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rok k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
7: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Dneska máme na programu středu 24. června, no a to je den, který mají v oblibě zejména ti, kteří mají v rodném listě uvedeno jméno Jan. Právě Honzíkové slaví jmeniny. No a protože tohleto jméno patří jedno z těch nejčastějších v České republice, tak se mu v Ostrém budíčku také věnujeme.
1: A kdo jsi ty?
2: Já jsem Honza, jediný syn chalupníka krále.
1: Honza, Honzíček, Jeníček, a já jsem věděl, že ty jednou přijdeš.
3: S tím souvisí i jedna zpráva, která nám tady přistála. Ahoj všem Honzíkům, ke svátku zahrajte něco od kapely Korn. My máme v práci dva a zatím marně vyhlížíme nějaký zákusek. Snad je to trkne. Díky, zdar.
0: Tak to je chyba. Já jsem zvědav, s čím přijde náš kolega Honza Prokeš, který nás za hodinku zhruba vystřídá.
3: To ti můžu říct velice přesně.
0: Chlebičky?
3: Zatíším.
0: Kuřecí kýta?
3: Jo. Dobře, myslím, že
0: bramorovým salátkem.
3: Já potom ti řeknu.
0: Nebo jenom pařížáček.
3: Já ti pak řeknu, já jsem ti to říkal.
0: No dobře, uvidíme, necháme se překvapit, tady je muzika, anebo přinese popcorn. Co, když máme ty korny?
3: No jo.
0: On zajde teď na cestě, my tě zdravíme, tak se zastaveš někde pro něco dobré.

0: Pomalu se přibližujeme k 9. hodině. No, abych pravdu řekl, tak spíše velmi rychle, protože celá je tady za nějakou minutku a pár drobných. O poslední song této 60 minutovky se postaral Aleš Brychta, který už za měsíc vystoupí i na festivalu Houbarok na grilu. Vážení, rychle se to blíží, vstupenky kvapem mizí, tak pokud je ještě nemáte, doporučujeme si je raději pořídit.
1: No, protože díky tomu nepřijdete ani o možnost vidět a slyšet pořádně naživo třeba Pretty Maids.
0: Jednu takovou ochutnávku z jejich tvorby si dáme právě v nadcházející hodince. K tomu se přidají Three Days Grace.
1: No a dáme si také U2.
0: Romantiše.
1: No, romantiše, možná si budete moci zajít na nějakou večeři s někým, protože mi něco říká, že někdo z vás bude mít ještě jednu možnost dneska u nás podojit z křeta. A finančně si přilepšit.
0: Tak jo, mě dostalo to slovo podojit, ale to je v pohodě. Přijdeme radši na čerstvé zprávy, které pro vás přichystal Honza Gavelčík. A jdeme radši dál.
1: Jsi představil, jako, jak se dojí z křeta?
0: No, bohužel.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Čas Rock.

0: Česka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
6: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
5: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
6: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Velké problémy jsou právě teď ve Fulneku na Novojčínsku u odbočky na Vlkovice. Na hlavním tahu tady bourala 3 osobní auta. Vážná nehoda se stala v Kravařích na Opavsku. V ulici Náměstí srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři. Vážná nehoda se stala taky u Příbora. Na hlavním tahu z Kopřivnice na Ostravu před kruháčem nad dálnicí bourala 2 osobní auta. Tady zasahují záchranáři. Zdržíme se i v Ostravě na sjezdu z Opavské ulice ve směru na Dubí. Tady je taky bouračka. A nehoda nás potrápí taky v obci Tišnov. Na ulici Cáhlovské tady bouralo nákladní auto.
9: Sponzorem dopravy

0: Národní stadion totiž čeká rozsáhlá modernizace. Zařízení ze 70. let by nově mohlo nabídnout třeba tenisovou halu anebo posilovnu. Ve Valašském Meziříčí se už ohňostroje dočkáme jenom na konec a začátek nového roku. Město totiž schválilo vyhlášku, která odpalování pyrotechnických výrobků zakazuje. Pokračuje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
1: Jediná výjimka z nové vyhlášky se bude vztahovat na tradiční oslavy konce starého a příchodu nového roku, tedy silvestrovskou noc z 31. prosince na 1. ledna. Je to vstřícný krok nejen k našim sousedům a domácím mazlíčkům, které může tato forma oslav obtěžovat, ale také směrem k přírodě.
0: Čeští basketbalisté hledají náhrady za klíčové hráče. V červencových zápasech kvalifikace mistrovství světa se budou muset obejít bez pivota Martina Kříže. Po zraněném kapitánovi Vojtěchu Hrubanovi tak vypadl ze hry další člen týmu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční teď už dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Je pár minut po 9. hodině raní. Pokud třeba zrovna snídáte, tak vám přejeme s Tomášem dobrého chutnání. A ještě, než si dáme další porci muziky, tak tady před námi máme seznam lidí, kteří mají společné to, že přišli na svět 24. června.
1: No tak do této množiny patří například Arthur Brown. I am the god of hellfire and I bring you fire.
0: To není Prodigy.
1: Ne, tohle je anglický zpěvák a skladatel, který se kromě svého hudebního úmu a jedinečného operního hlasu vyznačuje také například pomalovaným obličejem anebo hořící helmou na hlavě. Tomuhle chlapíkovi je při dnešku už ústyhodných 84 let.
0: Já tady mám jednu vzpomínku, protože 82 by dnes býval oslavil jeden z asi z nejuznávanějších kytaristů, co chodil po této planetě, Jeff Beck. Beck, samozřejmě. Pamatovat si na něj můžete například z kapely Yardbirds a ještě mohu vzpomenout, že byl také velkým fanouškem závodů upravených terénních vozidel Hot Rods.
1: No a poslední, koho zmíníme, tak je Richard Kruspe. Původně narozen jako Sven Kruspe, ale sám se později přejmenoval, jak sám řekl, protože se mu prostě chtělo. A jedná se o německého hudebníka, kytaristu z kapely Rammstein, ale také frontmana Emigrate, které slyšíme. Dnes je mu 58, svého času se také přejmenoval na Kruspe Bernstein podle své manželky, vůli které se i přestěhoval do New Yorku, ale když se rozvedli, tak se přestěhoval zpátky do Německa a to jméno si zase vymazal. No. Jinak svoji první kytaru si koupil v 16 v Československu dokonce a chtěli prodat hned. Jenže, jak to tak bývá, za vším hledej ženu a jedna dívka ho přesvědčila, začni hrát. A tak začal a hraje i do dneška. Moc v kapele Rammstein teda ne, protože aktuálně to vypadá na pauzu na neurčito, ale to neznamená, že bychom si je nemohli dát právě teď.

0: No, za malou chviličku se s váma budeme loučit, ale to by jsme nebyli my, aby jsme vám před naším odchodem ještě něco nenabídli. Nabízíme balíček peněz. Kolik ano. To bude přesně, to vám jako říct nemůžeme.
1: No, může to být něco od do. Od minima po hodně peněz. Ta škála je jako různorodá. My sami nevíme, jak to skřet tentokrát zamýšlí. Takže nejlepší bude, když to bude, začneme rozklíčovávat společně s vámi. 7253311155, toť naše číslo sem do studia. A už asi necháme, jak to máme zavedeno. Třetí v pořadí, jde do hry.
2: Skřetův poklad. Na rádiu Čas Rock.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout. Obrať Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Blíží se půl desátá a pro Honzu, který je na drátě, možnost vydělat si nějaké penízky. Nazdar, oslavenče.
1: Zdravím, ahoj kluci, čau, hezký ráno.
2: My ti přejeme všechno nejlepší ke jmeninám. Bude nějaká oslava dneska?
1: Ale já svátek moc neslavím, spíš narozeniny, ale něco bude, nějaký panáček nebo pivečko určitě.
0: No tak ježiš to. Tak
2: možná bude záležet i kolik vyhraješ, za vůbec
1: přesně
2: něco.
1: Přesně tak.
0: To je pravda. Hele, pravidla jsou ti známá.
1: Jsou, můžeme jít na to.
2: Tak jdeme na to, otvíráme první box.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
2: Tak už jsme si zvykli na tu dvoustovečku, obligátní, na začátek.
1: 200 je dobrých, ale zkusíme jít dál, každá strana něco stojí.
2: Přesně tak.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
2: Tak teda nám to pěkně poskočilo.
1: A už by bylo na dvě basičky nebo na jednu teda s lahváčem a s přepravkou, ale zkusíme jít dál.
2: Bez zálohy. Tak, jdeme dál.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
0: No, to už je si zálohou.
2: Aha.
1: Kolega z toho je ruce, ať tady skončím, ale já nevím. Jako hodně věcek na ní dál, ještě jednou zkusíme jít dál, uvidíme. No. Každá uvidíme.
2: No dobře, sami jsme zvědaví.
3: Otevírám box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
2: No tady se nám to trochu přibrzdilo.
0: Šťastná sedmička.
2: 700.
1: 700 je dobrý. Ale kluci, já to asi ukončím, já to vezmu. Dobrých 700.
0: Jo?
1: Dobrých 700.
0: Ale v tom případě pro tebe jako máme ještě jednu zprávu.
1: No.
0: Udělal jsi nejlépe, jak mohl.
1: Že jo, pak no. Už bylo nula.
2: To byl totiž ano. Strop v tomhle, tak tom kole.
1: To byl strop 700, no. Tak to je dobře.
0: To je hodně dobře, takže gratulace.
2: Gratulace, 700 je tvých. Před námi je muzika v podání Queens of the Stone Age a ty máš možnost někoho pozdravit. Takhle v
1: tak éteru. Prosím tě, pozdravím vás za to, že jste vyhrál korunky dneska k svátku a pro všechny posluchače a pro všechny mý kolegy z práce.
0: Dobře. Tak jo,
2: zpráva,
0: tak díky.
2: Tak my děkujeme za účast.
1: Hezký ráno, kluci, ahoj, děkuju, čau.
0: No a vidíš to, ty ses mě předtím chtěl zeptat na jednu věc? Tak teď už víš, jak to vypadá, když někdo podojí skřeta.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
9: Už dál nemusíš hledat.
10: Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
9: Žádné kompromisy, žádné hranice.
10: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Krátce po 9:45 doznívá na frekvencích rádia čas roku Joe Bon Jovi a jeho pecka Queen of New Orleans. A my se můžeme podívat na to, co nás čeká a nemine zítra. Zítřejší ostrý budíček se totiž ponese v mexickém rytmu, no a my jsme zvědavi, zda si nalijeme tekilu na žal, a nebo na oslavu. Samozřejmě to bude o fotbale, ale nejen o něm.
1: Nejen o něm, ale probereme výsledky z mistrovství světa, ale hlavně bitvu našich fotbalistů proti domácímu Mexiku. Hezky, upřímně a odborně, možná to dáme taky do tušky.
0: Takže zítra v 6 na značkách, těšíme se na vás, vážení.

0: Star a sílu, rockeři, týden se nám pomalu, ale jistě dostává do své druhé poloviny. Léto je v plné proudu, co víc si přáte. Snad jen pokračovat v tom, na co jste na rádiu Čas rok zvyklí. Na muziku. A s ním mám nachystané Disturb, také vám týšu. A nebo Def Leppard. Tak si na rádiu Čas rok budeme hrát. No, k tomu nás čeká spoustu velice zajímavých věcí, tak užívejte to středeční dopoledne, to vám ze srdce přeje nejtěžší vává kategorie naší party Honza Prokeš.
1: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Stále se můžeme zdržet v obci Kravaře na Opavsku v Lici náměstí. Tady zasahovali záchranáři u sraženého chodce. Velké problémy jsou i u obce Fulnek na Novojčínsku. Na výjezdu na Vlkovice bourala 3 osobní auta. Zdržet se můžeme i v obci Tišnov na Brněnsku v Lici Cáhlovské. Nákladní auto tady narazilo do mostu a stále můžou být problémy taky u Příbora na Novojčínsku. Na hlavním tahu Kopřivnice Ostrava před odbočkou na kruháč nad dálnicí dnes po ránu bourala 2 osobní auta.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas rok. Zprávy.
5: Dobré středeční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropické teploty posledních dnů ohrožují i hospodářská zvířata a ryby. Zemědělci se je snaží ochlazovat pomocí vody a ventilátorů. Vlivem horka ale očekávají finanční ztráty. Chovatelé skotu hlásí až o čtvrtinu nižší produkci mléka.
8: Morava aktuálně.
5: Město Ostrava dlouhodobě podporuje výuku jazyků na školách všech stupňů. Více nám k tomu prozradila radní města Andrea Hofmanová.
9: Rozdali jsme celkově 9 milionů korun a podpořili jsme 28 institucí. Podpořili jsme fungování rodilých mluvčích na ostravských školách, vedle toho také výuku v cizím jazyce konkrétního odborného předmětu a také bilingvní výuku.
5: Cílem je posílit podporu cizojazyčné výuky a přispět k tomu, aby školní děti začínaly s výukou co nejdřív. Zlínský kraj finančně přispěje obcím na stavbu nájemních a sociálních bytů. V novém programu na podporu dostupného bydlení v regionu na to vyčlenil 30 milionů korun. Žádosti můžou obce podávat do konce července. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloreda. Druhý skončil v 58. ročníku, osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který královal v předchozích 3 letech. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Honzem Prokešem.

0: Disturbed a samozřejmě David Drayman, který se vyjádřil k tomu, jak je to u nich s nějakým novým materiálem. Údajně se na něm pracuje, tak uvidíme, kdy se ho dočkáme. Na koho ale na rádiu Čas rok čekat vůbec nemusíme, je Milan Grenár, který nás pravidelně zásobuje svými horoskopy.
1: Středa bude v mnohem obdobná jako úterý, ale s tím rozdílem, že ostré hrany karmických konfliktů se začnou zaoblovat. Hvězdy budou i nadále mimořádně přát zamilovanosti a prožívanému sexu. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou prožívat zdařilý den a možná i přívaly štěstí. Váhy se mohou těšit na úspěch v profesním životě a vodnáře čekají příjemná setkání. Berany pohladí po duši kontakty s krásou a uměním. Lvi prožijí dynamický a hravý den a střelci budou mít chuť flirtovat. Býkům pomůže překonat nedorozumění klidná hlava. Pany najdou svůj vytoužený klid a pohodu v ústraní třeba u dobré knihy a kozorozy by směli dát pozor na přepínání svých sil. Ryby budou tíhnout k romantice. U štíru bude intuice fungovat na maximum a raci si mohou brát věci v práci až příliš osobně. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Grenár.

0: Na rádiu Čas Rok nám dozněla Avantasia za přispění Jorna Landeho a taky dneska pokračujeme v naší hře Skřetů v poklad. V Ostrém Budíčku se hrálo celkem o 17 stovek, tolik, kolik bude v banku v tom našem společném driveu. Tak to se teprve uvidí. Každopádně to jsou docela slušné peníze, ke kterým se můžete dostat úplně jednoduše. Stačí jenom zavelit, kolik boxů máme otevřít a je to. Já vám přeju hodně štěstí, no a nabízím další muziku, o kterou se za chvíli mezi sebe rozdělí nebo podělí Hardcore Superstars AC/DC. Tak se dobře bavte.
1: Radio Čas Rok.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na moje hruska.cz.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: na rádiu Čas Rock.
1: Ano, slyšíte dobře, Skřetův poklad, rádia Čas Rock je opět tady. 725-33-1155, to je číslo sem do studia a bereme tentokrát šestého v pořadí.

0: Tak na rádiu Čas Rok pokračujeme v naší hře Skřetův poklad a já mám na drátě Honzu. Nazdar.
1: Čau.
0: Nazdar. Tak za prvé všechno nejlepší k svátku.
1: Díky.
0: Jo, přálo už hodně lidí?
1: Ale jo, celkem si na to dneska vzpomnělo hodně lidí.
0: No to potěší, že jo?
1: Jo.
0: Já taky moc děkuju za ty přání, které chodí jak tady do studia Rádia Čas Rok, tak přímo mi na telefon. Tak
1: no,
0: velké,
1: vlastně,
0: velké
1: tak
0: díky.
1: Tak můžu taky popřát. No.
0: A, tak si navzájem popřejem, že jo? Přeješ ty a tobě, tak si přát nemusím ani vůbec, to se vynuluje. Každopádně, ještě jednou všechno nejlepší. No, před námi je Skřetův poklad, znáš pravidla soutěže?
1: Znám.
0: Takže to nemusím zdržovat a jdeme na to. Jo?
1: Ano.
0: Takže spouštím.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 100.
0: To je ten základ, který je pro každého jasný, že jo?
1: Ano.
0: Popojedem?
1: Popojedem.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: Tak se nám to pomaličku bude potom kilečku zvyšovat, záleží do jakého, do jaké výše. Co teď?
1: Tak zkusme další.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300.
0: 300 korun českých.
1: No, jde to pomalu, tak zkusme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
0: Máme tam 400 kaček.
1: No, to už je lepší, ale...
0: Ale furt málo,
1: tak...
0: dobře.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 500.
0: No výborně, spousta z vás, kteří hrajete tuto hru a dovoláte se, tak říkáte, že to 5 kilo je takové rizikové a pak už se neví, co dál. Tak co ty?
1: Já dneska vím, co dál, jelikož už dvakrát jsem mu nechal 600, tak si dneska vezmu tu 5 kilo.
0: Jsi si jistý?
1: Já jsem.
0: 500 korun prostě si mám napsat... Ty si odnesíš, jo?
1: Ano.
0: 500 korun českých. Jedeme mimo hru?
1: No, nevím, abych vás nebyl naštvaný, kolik tam je, ale tak otevřeme to, no, zkusme.
0: Otevřeme ten, který je ten další.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
0: 600 korun, já se zeptám, no. Ty tu oslavičku děláš takhle, svátek vůbec slavíš nebo neslavíš, co se týče, někoho pozveš?
1: Ani
0: nebo...
1: moc, ani moc, ne, když potkám někoho u piva, tak si dáme, ale...
0: A kde to je, když někoho potkáš, ta hospůdka, kam chodíte?
1: Tak chodíme tady, do Kačavar se to jmenuje.
0: Aha.
1: Kačavar v Dobré.
0: Takže dneska zajdeš?
1: No, nevím.
0: Jak to?
1: Možná, že to necháme na víkend až... Tak je půltydňovka, je to takové složitější.
0: Je to složitější, rozumím tomu. Ale já ti teď musím pustit to, k čemu by ses mohl až dopracovat, jo?
1: No, tak ať mě netrefí šlak.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 1400.
1: No, je to lepší než 500, ale zase lepší ten drábec vrsti.
0: Aspoň něco nic, že aspoň něco než nic, jak se říká, že jo? Tak, kamaráde, jo. Moc ti gratuluji, 500 korun je doma a ještě navrh akcept, komu?
1: Tak všem, kdo se pak někdy dovolají, ať vyhrajou víc, no.
0: A jasný, je to úplně jedno, stačí, že aspoň něco.
1: Jasné.
0: A k tomu navrh samozřejmě balíček od firmy Investona. Tak si to užij, jo. Hodziku, ještě
1: jo,
0: jednou
1: díky.
0: Krásný svátek, pěkný
1: taky,
0: den
1: taky.
0: A tady to máš. Ahoj, čau.
1: Jo, čau.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock.
0: Čas Rock.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz
7: Jaký si to uděláš, takový to máš.
8: Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
9: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Mark Tremonti nám ukončil tuto hodinu a na rádiu Čas rok budeme pokračovat. A to z Doroty, taky s Alicem Cooperem. A nebo Running Wild. Taková je hudební nabídka Rádia Čas rok, do které se pustíme už za malou chvíli. Tak, dobré dopoledne.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
5: Policejní zásah právě teď komplikuje dopravu v Ostravě Zábřehu na Cimlerově ulici. Zasahují složky integrovaného záchranného systému. Podrobnosti už za pár okamžiků ve zprávách. Velké problémy jsou taky na Břeclavsku u obce Velké Němčice. Na výjezdu na Hustopeče tady bourala dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři a nehoda dvou aut nás potrápí taky v Brně v ulici Příkop. Jezdí se tady kyvadlově.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Rádio Čas rok. Zprávy.
5: Dobré středeční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropické horko bude pokračovat podle televize LTV+, navíc bude ještě tepleji, než se původně myslelo. Největší vedro má být v neděli.

Informovat. Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami. Zaměřují se na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města. Čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních. Vyhráli taky čtvrtý zápas na turnaji. Domácí vedou tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou. Dnes se od 17:30 utkají s Američany. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pokračuje středeční dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které má dneska pro někoho z vás nachystané dvě vstupenky na koncert kapely Beast in Black. Ten se bude ve Zlínské hale Datart konat 2. listopadu a v předprodeji vyjde jeden lístek na 950 korun českých. Vy tak máte možnost ušetřit bez kila rovné 2 litry, no a vidět tak na vlastní oči nejenom je, ale taky Sonátu Arktiku anebo Frozen Crown, kteří jim tam budou předeřívat publikum od 8 hodin večer. Stačí jediné, a to poskládat dnešní výherní větu v naší letní rokové jízdě a v ten pravý čas se dovolat do studia. A víte co? Já vám, ačkoliv se to nemá, tak teď zopakuju ty první dvě slova, které už jsou venku. Tak pozor, jsou to pořádný nářez. A jak to bude pokračovat? Tak to se dozvíte, když zůstanete dál v naší společnosti. A aby to ubíhalo, tak si ty další minuty vyplníme jak jinak než muzikou, o kterou se postarají The Answer anebo legendární Sweet. Tady jsou.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

Je 24. června a v tento den roku 1999 dal Eric Clapton 100 svých kytar do aukce v aukční síni v New Yorku. Získané peníze věnoval své klinice pro léčení drogově závislých. Nejvíc vydražená byla jeho kytara z roku 1956, samozřejmě Fender Stratocaster, s níž natočil song Layla. A ten se prodal za rekordních $497,500. Ale to není všechno, protože v roce 2004 další svoji milovanou kytaru Blackie, jak jinak než Fender, opět Stratocaster prodal v roce 2004, jak už jsem řekl, v aukci opět u Christie za rekordních, a teď dobře poslouchejte, $959,500. Výtěžek z prodeje této nejdražší kytary na světě šel opět na konto kliniky pro léčení drogově závislých, kterou založil v roce 98. No, tak to byl opravdu velkorysý počin a naše otázka zní, povedl se vám taky někdy rokeři nějaký takový pořádný kauf, jak se říká, levně koupíš a draze prodáš. Hodně, hoďte to třeba na WhatsApp Rádia Čas Rock, který má číslo 725331155, a já vám k tomu přihodím třeba Elise Coopera, který přijde na řadu za malou chvíli. Pěkné dopoledne. Rádio.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Mothers of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Vítejte všichni návštěvníci rebelského baru. Opět hlásíme otevřeno.
5: Za chvíli vypukne léto v plné parádě, tak proč se tomu dnes nevěnovat? Čekají nás hity spojené s létem.
4: Které pecky se hodí ke koupání nebo k večernímu posezení? To se dozvíte v tradičních časech.
5: Od 19 na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV stanici Rebel.

0: Running Wild, to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas Rok za sebou, no a jdeme na písničku na přání. Filipe, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar. Za volantem?
1: Za volantem, přesně tak.
0: Kam jedeš?
1: Jedu do Vojkovic a potom tak nějak po kraji různě.
0: Jo, co tam mají?
1: No, mají tam různé zemědělce, kterým se rozpadají traktory, tak je tam budeme trošku zachránit.
0: Jo, takhle, takže je zásobuješ náhradními díly. Výborně. Klima funguje?
1: Klima funguje, takže příjemně.
0: Je to dobrý, fajn. Co, jak to tobě dělá ty vedra?
1: Jo, já jsem zvyklý na všecko, takže jak je to do 30 stupňů, tak se nepotím.
0: Tak by to mělo být dobré, jo? Snad má být hůř, ale uvidíme. Teď Foo Fighters komu?
1: Tak já bych to zahrál asi všem, kteří se pečou v neklimatizovaných autech a jiných strojích. No a to je asi tak nějak všem pro radost.
0: Jasná věc. Tak velké díky za zavolání, šťastnou cestu a dobře pochoď. Měj se.
1: I ahoj.
0: Čau.

0: zníš rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
0: Čas

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: bude 12 hodin. Jestli se chystáte, přátelé, k obědu, tak si nechte chutnat. No a k němu třeba herbou. Domácí hudební scény, škvor. A budou taky P.O.D. Tak tomu se mrkneme, jak si vede novinka týdne. No a co ještě? No a bude toho mnohem, mnohem víc samozřejmě, že? A taky na fotbal třeba, protože dnes přijde náš den. Dneska ne, vlastně až zítra, ale to skoro dnes, zítra, tam by včera znamená, já už nevím, jak to bylo, v sobotu večer, v neděli ráno. No prostě se dobře bavte, zprávy Marcelka, ode mne přání, dobrého odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Kniepass s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
3: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě Zábřehu. Na Cimlerově ulici je stále vozovka uzavřena v obou směrech kvůli policejnímu zásahu. Další komplikace v dopravě jsou také na Šumpersku ve Starém městě, kde probíhá vyšetřování dopravní nehody autobusu a osobního auta. A zdržet se také můžete na hlavním tahu na Vsetínsku u Lidečka, kde bourala dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rok.
3: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala proti ozbrojenému muži, který postřelil svou partnerku a zabarikádoval se ve svém bytě. Podrobnosti dodává Tomáš Kužel, ředitel policie Moravskoslezského kraje.
5: To šlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
3: Policisté zraněnou ženu předali záchranářům, byla při vědomí, utrpěla těžké střelné poranění trupu a její stav je kritický. Lidem v okolí už nebezpečí nehrozí. Osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociální pojištění. Minimální záloha mimo paušální režim klesne na 5 500 korun. Na sociálním pojištění tak ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun za celý rok. Úprava platí zpětně od letošního ledna. O přeplatek mohou živnostníci sami požádat, nebo jim ho stát automaticky vrátí v ročním vyúčtování.
2: Morava aktuálně.
3: Zlínský kraj poprvé podpoří dostupné bydlení. Více jak 3,5 milionu korun pomůže v Oznici a Mistřicích vybudovat 10 nových sociálních a také nájemních bytů a související infrastrukturu. Hejtmanství má v programu připraveno 30 milionů korun a žádosti přijímá do července letošního roku. A tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Coloreda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který kraloval v předchozích třech letech. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek, Zacelcláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, no a my si teď dáme novinku týdne, která je takovou malou pozvánkou na jednu událost, která se bude konat tady u nás v Ostravě.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
0: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu

0: Až rok.
1: My se můžeme podívat na to, co nás čeká a nemine zítra. Zítřejší ostrý budíček se totiž ponese v mexickém rytmu, no a my jsme zvědavi, zda si nalijeme tekilu na žal, a nebo na oslavu. Samozřejmě to bude o fotbale, ale nejen o něm.
2: Nejen o něm, ale probereme výsledky z mistrovství světa, ale hlavně bitvu našich fotbalistů proti domácímu Mexiku. Hezky, upřímně a odborně, možná to dáme taky do tušky.
1: Takže zítra v 6 na značkách, těšíme se na vás, vážení.
0: Budíček na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: No a to fotbalové mistrovství světa dneska nabídne zápasy Bosny a Hercegoviny s Katarem a taky Švýcarsko s Kanadou. To je jak v hokeji, že jo, Švýcarsko s Kanadou. No, dále v plánu úderem dnešní půlnoci vystoupení Maroka z Haiti a taky Skotsko z Brazílii. A teď to nejdůležitější, zítra ve 3 hodiny ráno našeho času si to prostě proti sobě rozdá náš výběr s Mexikem. Podle posledních informací má zůstat sedět na lavičce útočník Patrick Schick, ke kterému se podle hlasovací ankety přidalo hned 64% fotbalových příznivců. No, asi mu to nejde tak, jak by mělo. Víte, jak to je. Každý den prostě pšenka nekvete. Ale co se dá dělat, budeme doufat, že i bez jeho účasti se budeme prát o postup. Držíme palce a jdeme na další muziku, o kterou se za chvíli postarají The Black Keys anebo Warrants.
0: Mistro.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Toto byly The Black Keys. Před námi jsou na rádiu Čas Rok Škvoři, ale taky vy. Takže jestli máte zájem, můžete se ozvat 725 33 1155.
1: Čas Rok.

0: se za velkou louží, tak to nevím, ale každopádně nám na rádiu Čas Rock dohrál Škvor. No a tu další muziku, tak tu vybírá Roman. Ahoj, čau, zdravím tě.
1: Ahoj, zdravím tě, všechno nejlepší všem Honzíkům i tobě, Honzíku.
0: Já ti moc děkuji, kamaráde.
1: A muziku si vybral ty, protože jsem říkal, ať si vybereš, co máš nejradši.
0: Dobrá, tak teda s dovolením jsem tam něco šoupil. Ještě jednou velké díky nejen tobě, ale všem, kteří mi píšou. A všem Honzíkům kolem nás jsou, jo?
1: Jasné.
0: Tak děkuju, měj se, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Moc si to vážím, čau.

0: rok. Stříbr jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
1: Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady.hanys.cz. Jaký si to uděláš,
7: takový to má. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
8: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Nás rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Letní rocková jízda na rádiu Čas rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní

0: Poslední záře se této hodiny se nám na rádiu Čas rok postarali Smash Mouth, no a před námi dalších 60 minut. A v nich Whitesnake, taky Nine Days. A do třetíce Škorpíci. Něco málo z toho, co na rádiu Čas rok zazní, mám pro vás pozvánku na jeden skvělý festival a ještě k tomu na jednu další zajímavou akci. O jakou? Tak to se dozvíte za malou chvíli. Pěkné odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas rok.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas rok.
1: Čas rok.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
9: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
8: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
9: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Řidiči, stále si dávejte pozor.

0: v Karviné na Polské ulici, kde osobní auto srazilo chodce. I tady zasahují záchranáři a se zdržením kvůli porouchané dodávce počítejte také na hlavním tahu u Liptálu na Vsetínsku. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Pohodové odpoledne rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Pivaři si zřejmě za zlata výmok připlatí. Pivovary chtějí zdražit až o 7%. Důvodem je hlavně nedostatek sladového ječmene kvůli jarnímu suchu a vyšší náklady na energie, anebo obaly spojené s válkou v Íránu. Podle ekonomů se zvýšení cen dotkne baleného i čepovaného piva. Protože pivovary mají ale ještě zásoby loňského ječmene, zvýšení cen by mohlo přijít až na podzim.
2: Morava aktuálně.
0: Ostravským sídlištěm Zábřeh dnes dopoledne otřásla tragická střelba. Muž tam nelegálně drženou zbraní postřelil svou manželku a v bytě pak spáchal sebevraždu. Ženu aktuálně operují lékaři a na místě činu stále pracují kriminalisté. Více informací má ředitel moravskoslezských záchranářů David Holeš.
3: Ta ochranná služba zasahovala celkem 5 výjezdovými skupinami na této události. V první fázi jsme ošetřovali střelenou ženu, která byla po zajištění transportována na urgentní příjem fakultní nemocnice v Ostravě.
0: Olomouc postaví novou sportovní halu za 236 milionů korun. Vznikne v Nemilanech a bude určena pro míčové sporty s tribunou pro 300 diváků. Součástí areálu bude i venkovní hřiště, skatepark a nová točna městských autobusů. A čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Domácí vedou tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou a dnes se od 17:30 utkají s Američany. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Jamaront je jedna z mnoha kapel, které se od 24. července vystřídají v Opavě na Holbě. Ta bude opět trvat dva dny a kromě nich se můžeme těšit na Pretty Maids, Tři sestry Aleše Brichtu a celou řadu dalších vystupujících. Jestli ještě nemáte, přátelé, vstupenku, tak si rozklikněte Web Rády a Čas Rock, kde si je můžete pořídit ve třech cenových relacích, které by měly podle všeho uspokojit i ty nejnáročnější návštěvníky. V nejbližších dnech pro vás budeme mít důležité informace ohledně dopravy, stanového městečka, parkoviště a dalších potřebných věcí. Pojďme dál. Krobot anebo Whitesnake, tak to je pro změnu muzika, která je v našem playlistu nachystaná do těch následujících minut. Tak fajn poslech.
1: Radio

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, které má pro vás nachystaný další díl Rockcastu. V něm tentokrát Tomáš vyspovídal Martina Šindyho Brzobatého, kterého příznivci tvrdé muziky určitě dobře znají. Tento borec má totiž co do činění jak s jaroměřským Brutalem, tak taky s Bison Firefestem. Jestli vás zajímá, co všechno stojí za tím, aby takové akce proběhly, jak se dají shánět peníze, jak se mají shánět peníze na účinkující kapely a další velice zajímavé věci, tak si rozklikněte buď náš facebookový profil, anebo web, kde to máte pěkně od začátku do konce. Můžu vřele doporučit tak jako další muziku, o kterou se za chvíli třeba postarají Supertramp, Nine Days a mnoho dalších. Dobré odpoledne.
1: Rádio Čas Rock.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na moje hruska.cz.
6: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Těsně před půl druhou odpoledne na rádiu Čas Rock dozněli Nine Dales. Před námi jsou Supertramp, kteří mají něco málo, co jiného než 4 minutky, že jo? No ale to je dostatek času na co? Na písničku na přání 725 33 1155 pro její výběr.

0: Supertramp. Na rádiu Čas rok doznívají, no a tu další muziku vybírá Román, zdravím tě.
1: Já zdravím všechnu rokeskou partiu, Tom Hicu, tak ať se mají dobře, ať jim to rychle utíká práce a ať jsou brzo někde u pivka nebo u vody.
0: Aha, tebe to nemine taky, že jak jsi říkal, pěkně to vedete z práce přes Červenou louku, co tam mají?
1: No podívej, mají tam takové krásné posezení venkovní, říká se tomu pavilonek, mají tam spoustu piva, Radegasta, Nealko, různý výběr z Ailu, grilovací kontejner, Nealko kontejner, nádherné hřiště pro děti, no ideálka.
0: No tak teda, takže musím udělat takovou malinkou reklamečku, ale teď zpátky k té muzice, Reckless Love, to je pro koho?
1: No, chtěl bych pozdravit svoji bývalou partu vlakvedoucích na VP Paskov.
0: Aha.
1: Ať si to v tom Hicu krásně užijí, protože mezi těma vagonama taky žádný med. No a hlavně osobně bych chtěl poděkovat a pozdravit Reného Jevčiče, nejlepšího výpravčího ve střední Evropě. A moji krásnou ženu Romanku Andovou do Organiky.
0: Výborně, všechno je nachystáno, řekl si, co si měl, tak si jdeme hrát. Měj se krásně, díky.
1: Taky, ahoj, já děkuji.

0: rok. Holba rok na grilu 2026.
1: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrok.cz.
1: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
0: Vaše sběrna.cz.
3: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
9: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.

0: Bude 14 hodin, možná, že se vám přiblížil konec ranní směny, tak to se určitě máte moc a moc dobře. No ale Rádio Čas Rok je tady pro vás úplně pro všechny, ať už končíte na šichtě, nebo pokračujete, nebo si velebíte někde u vody. A z něho v příští hodině zazní třeba ZZ Top, tak jako Guano Apes. A nebo Dautry. Muziky bude samozřejmě mnohem a mnohem víc. No, taky nás čeká naše letní roková jízda, ve které si prozradíme další slovíčko. A co takový skřet? Co říkáte? Jo nebo ne? No, uvidíme. Necháme se překvapit. Každopádně hodně štěstí ve hře a pěkné odpoledne.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Horkon.cz.
1: Řidiči, aktuálně pozor, v Novém Jičíně na křižovatce ulice Dukelská srazila se tady tři osobní auta. Opatrní také buďte ve Znojmě na sjezdu na Přímětice, kde havarovali dva osobáky. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Slevy na jízdné se odkládají. Premiér Andrej Babiš připustil, že návrat zlevnění ve výši 75% pro seniory a studenty se nejspíš nestihne od příštího roku. Podle něj by se toto zvýhodnění mohlo zavést až v dalších letech.
3: Morava aktuálně.
1: Na sídlišti v Ostravě Zábřehu dnes se došlo ke tragické střelbě. Útočník s násilnou trestnou minulostí tam nelegálně drženou zbraní postřelil dozad svou manželku. Ta pak v šoku vyběhla z bytu. Jak uvedl policejní ředitel Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel, útočník na výzvy zásahové jednotky a vyjednavače nereagoval.
4: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách a vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou. Všechno další bude předmětem vyšetřování, jak ten muž zemřel, čím si to způsobil to zranění, pokud si ho způsobil on nebo někdo jiný.
1: Žena se už ve fakultní nemocnici Ostrava podrobila operaci, její stav ale zůstává vážný. Vzniká nová porovnávací mapa Zlína a Otrokovic. Ukázat má proměnu obou měst díky obuvnickému impériu Baťa. Vyjde u příležitosti letošního 150. výročí narození Tomáše Bati. Na trhu by měla být v polovině prosince. A české hokejbalistky zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Američanky 2-1 po samostatných stříleních. Vyhráli i čtvrtý duel na turnaji. Hájit nejlepší pozici před semifinále pak budou ve čtvrtek proti Britkám od 18 hodin a 15 minut. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Čas rok.
1: Ano, přesně tak, letní roková jízda rádia Čas rok pokračuje směle dál a v ní se dneska hraje o vstupenky na koncert kapely Beast in Black. No a jestli byste ho chtěli zažít na vlastní kůži a nedát za vstupné ani korunu, tak je nutné dát dohromady výherní větu. No a já vám z ní teď prozradím další slovo, které zní právě. Jo? Jednoduše právě, tak si nezapomeňte ho někde poznačit, protože v následujících hodinách se od nás dozvíte to slovíčko poslední. Přeju vám jak hodně štěstí ve hře, tak pěkné odpoledne.

0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
1: My se můžeme podívat na to, co nás čeká a nemine zítra. Zítřejší ostrý budíček se totiž ponese v mexickém rytmu, no a my jsme zvědavi, zda si nalijeme tekilu na žal, a nebo na oslavu. Samozřejmě to bude o fotbale, ale nejen o něm.
2: Nejen o něm, ale probereme výsledky z mistrovství světa, ale hlavně bitvu našich fotbalistů proti domácímu Mexiku. Hezky, upřímně a odborně, možná to dáme taky do tušky.
1: Takže zítra v 6 na značkách, těšíme se na vás, vážení.
0: Ostrý budíček.

0: Čtetův poklad. Na rádiu Čas Rock.
1: Ano, to není legrace, ale skutečnost. Skřetův poklad rádia Čas Rock je opět tady. 725-33-1155. Čtvrtý bere.
0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tady skřetů v poklad. No a to štěstí bude tentokrát zkoušet Tibor. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdar, nazdar, Tibore. Tak, ty jsi říkal, že voláš někde ne tady od nás z oblasti, ale z Jižní Moravy, je to tak?
1: Je to tak, ano.
0: Taky takové teploučko, jak tady?
1: No, ještě větší než u vás.
0: To je kolik?
1: Já nevím, já tady mám 30 stupňů v pokoji.
0: 30 stupňů máš v pokoji, ty jsi byl přiložit nebo co? My máme, já se jdu podívat aktuálně, ve stínu 29,5 tady to ukazuje. Pocitově 32.
1: No, 30.
0: No, to je hezké a má být hůř. A jak to snášíš, ty tepla?
1: No, jak piju vodu studenou, no co vím, tomu jiného.
0: Piješ studenou vodu, dobře.
1: No, tak já totiž nepiju, takže to je problém.
0: Je to, a, no tak myslíš, že to je problém? Pro někoho to problém není, ne?
1: Pro někoho to není problém.
0: Samozřejmě, jasně. Tibore, tak, máme před sebou první box. Znáš pravidla soutěže?
1: Jasně.
0: Takže otevírám první, jo?
1: Jasně.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Tomu se nemusíme vyjadřovat, to má každý. Jedem dál?
1: Jedem dál.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: Tak, co dál?
1: Málo, dál.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
0: 300 korun.
1: Málo.
0: Furt málo?
1: Ano.
0: Jaká je představa?
1: 500.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
0: Takže zatím to jde jako po másle, takže jedeme dál k tomu 5 kilu.
1: Zkusíme to 5 kilu.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: Vysněných 500 korun je doma, no a co teď dál? Jako může být mnohem a mnohem víc, samozřejmě nemusí být vůbec nic, záleží to na tobě, já tě nebudu ničemu přemlouvat. Řekneš otevři, já otvírám. Jak hubu, tak box.
1: Tak otevři ještě.
0: Co, tu hubu nebo box?
1: Box.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
0: No, vidíš, že to ne.
1: A já už končím, mě to stačí.
0: Fakt?
1: Ano.
0: Tak ty piješ vodu, to stačí, za 600 korun, kurde té vody a vody, ne? Ale nemyslím tím s tou vodovodu, protože máte tam stočné u vás?
1: Máme, samozřejmě.
0: Kolik stojí to celý ten gumík, jeden, nevíš?
1: To já nevím, já se o to nestarám.
0: Máš rex. A ty jenom piješ tu vodu.
1: Ano.
0: Tak fajn. Kamaráde, takže já si tady poznačím 600 korun českých je tvých. Můžeme mimo hru vyzkoušet, co by tam bylo dál?
1: Jo.
0: Tak jdeme mimo hru.
2: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
0: 700 by tam bylo.
1: No.
0: Co?
1: Nedá
0: se nic dělat? No a zkusíme, k čemu bychom se až dopracovali, jo?
2: 800.
0: Takže 800 kaček by si měl, ale to vůbec nevadí. 600 korun dobrých, ne? Co za to?
1: Nevím, to si promyslím ještě.
0: Ještě si to promyslíš, tak jo, to je důležité. Tak, a můžeš si ještě vybrat muziku, jsou tady ZZ Top, nebo poslaný teda někomu?
1: Na všem být, jako, to je dobře, ale zase plácám, že čas rokáčů.
0: Já tě škrtám.
1: Já poslouchám všechno.
0: Jo, dobře, nic se neděje, já to beru. Tak, jinak, vlastně ty nepiješ, takže slivovičku nám poslat nemůžeš, co se radí? No. Ani víno?
1: Tak nemám už sklep, nemám nic.
0: Není nic, není ani sklepek, všechno to pozavíral, piješ vodu, děláš dobře, měj se krásně, gratuluju k výhře, počkej mi ještě na telefonu, napíšeme si všechny potřebné údaje, jo?
1: Dobře.
0: Jo, můžeme jít na to?
1: Jasně.
0: Dobrá, a co budeš dělat odpoledne, nebo co děláš?
1: Nic, byl jsem u doktora, tak jsem doma.
0: A dopadlo všechno v pořádku?
1: No, skoro jo.
0: V rámci možností, tak držíme palce.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream.
7: Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Matters of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona,
9: slavné Arch Enemy,
10: In Flames,
9: Slaughter to Prevail,
10: The Rasmus.
9: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
8: Matters of Rock.
9: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
11: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
2: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Dvě minutky po půl třetí na rádiu Čas Rok doznívají ZZ Top. No a ještě předtím, než se s vámi rozloučím, tak si zahrajeme podle vás 7253311155.

0: Rádio Čas rok dozněli The Night Flight Orchestra, jinak pokud jste je neviděli na vlastní oči, tak můžu vřele doporučit. Je to skvělá podívaná a máte možnost třeba 1. srpna na Ostravě v Plamenech. No ale my si jdeme hrát na přání. Haló, haló, tady Honza, čau Lanku.
1: Čau, zdravím Honze.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde, tak co, kam jdeš?
1: Domů.
0: Domů.
1: Domů z Ostravy.
0: Jedeš domů, dařilo se na šichtě?
1: Jo, dařilo. Mám konečně podvahu, jsem to vymlátil, ten kontejner celý.
0: Jo.
1: Už to vcuje zase.
0: Jo, takže už to pomaličku pokračuje. Co bude dělat dopoledne?
1: Dopoledne budem odvážit se, no, domů. Ještě zítra mám volno. Tak když ještě zubařit, tak se vše stíhám zítra. Aha. Co ještě dodělám.
0: Tak opatrně, ať tě netrefí šlak v tom hitsu hlavně, ale teď pojďme za muzikou. Arakain, komu?
1: Arakain, Paganini, tak Honzovi Toužinském, tobě, Honzo.
0: Díky.
1: Honzovi Kamaříkovi a ještě Jan Macku, taky Proteus.
0: Ano.
1: Tomu taky.
0: Dobrá.
1: To mám taky rád.
0: Tak fajn, tak velké díky.
1: A všem Janům, co jsou a doma u dneska na radě, taky všechno nejlepší. A všem našim jiným posluchačům a za Arakain. Všechno nejlepších 15. narozeninám Rádia Čas rok, co je Daniel Bavitel Prdývala.
0: Dobrá, tak my ti ještě jednou moc a moc děkujeme a posíláme muziku. Měj se krásně.
1: Taky
0: nazdár a přátelé, já vám taky moc a moc děkuji za všechna přání, která tady chodí a stále ještě docházejí a přišla a vlastně vůbec. Našem Honzíkům přejeme za celé Rádio Čas rok. Taky všechno nejlepší a já se loučím. Mějte se krásně, zítra čau.

0: rebríčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

zase opeřil Švěcinka Ars, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Mimo jiné, zpěvák Adelaide Boy prohlásil po uveřejnění tohohle singlu, že je to nejčistší milostná píseň, kterou kdy napsal. Že v ní není žádný zvrat s nožem do zad, ani od jednoho z partnerů. To je tam takový jako malý závan příběhu songu, abyste věděli, jak také některé vznikají. Tahle třeba konkrétně vznikla po jedné hodně divoké a vydařené párty na zahradě a po velkém ovinění, ale víc takových pařeb, protože potom vznikají krásné věci. Neberte to jako návod, ale zas na druhou stranu, proč ne? Od mikrofonu a ze studia Rádia Čas Rock už vás zdraví vaše Vrána. Středeční odpolední dive, připravena taky LVT. V řadě už čekají

0: dva dny do konce letošního školního roku. Tak proč se kazit náladu, že jo? Já mám pro vás skřetův poklad, taky se zahrajeme letní rokovou jízdu a taky středa, slavit je třeba. A naše patnáctky, tedy singly a alba, která vznikala stejně jako Rádio Čas Rock v roce 2011. Teď ale zprávy.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl. Jaký si to uděláš,
5: takový to má. Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Šenově u Nového Jičína. Na křižovatce Dokalská Mlýnská havarovala 3 osobní auta.

0: nehodě dvou osobních aut a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociální pojištění. Minimální záloha mimo paušální režim klesne na 5 500 korun. Na sociální pojištění tak ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun za celý rok. Úprava platí zpětně od letošního ledna. O přeplatek mohou živnostníci sami požádat, nebo jim ho stát automaticky vrátí v ročním vyúčtování.
2: Morava aktuálně.
0: Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala proti ozbrojenému muži, který postřelil svou partnerku a zabarikádoval se ve svém bytě. Podrobnosti dodává Tomáš Kužel, ředitel policie Moravskoslezského kraje.
3: To šlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
0: Zlínský kraj poprvé podpoří dostupné bydlení. Více jak 3,5 milionu korun pomůže v Oznici a Mistřicích vybudovat 10 nových sociálních a také nájemních bytů a související infrastrukturu. Hejtmanský má v programu připraveno 30 milionů korun a žádosti přijímá do července letošního roku. A tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloréda. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který kraloval v předchozích třech letech. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Srov 10 minut po 15. hodině, tady je středeční odpolední drive v datu 24. červen. Něco mě napadá, ale nechám si to až ke kalendárku, ať některé z vás vytočím, některé třeba potěším. Každopádně Jiňové dneska mají svátek, takže doufám, že si to Hans s vámi užil, že jste mu těch 5 hodin nedali vydechnout, co vysílal, a pěkně jste mu to tady zaneřádili. Přáníčky, tak jako konec konců všem Johanům, kteří dneska slaví svůj svátek. Ale protože středa slavit je třeba, to tak jako docela k sobě sedí, tak dneska naposledy, protože je ta poslední červnová středa, tak budeme slavit společně s alby a singly, které letos mají 15 let. Stejně tak jako rádio Čas Rock, to znamená vyšly ve stejném roce 2011. Několik tipů od vás mám, co se tady za ten týden sešlo. Já doufám, že ještě něco přihodíte, protože po 17. hodině se do toho společně vetneme. A tady jedna malá ochutnávka, Stained Not Again, taky single, který spatřil světlo světa. Hned 1. srpna 2011. 1. srpna nebo 1. září? No tak nějak se to prostě lámalo. Prázdniny nebo začátek školního roku. Ať nekecám, ale strejda Google i teta Viki to určitě budou vědět. Takže ještě máte na to 2 hodinky, abyste přehodili vaše nápady, co byste chtěli slyšet, případně které album nebo který song, který vznikl nebo byl vydán v roce 2011, ale to slaví 15 let, byl pro vás ten top, přelomový a třeba taky proč. Díky za to.

0: Rádio Časrov, tady je středeční odpolední drive a také vaše hlášky z našich silnic, takže bacha, měří se v Klimkovicích u Hřbitova. Také tady máme další hlášení z Hošťálkovic, i tam číhá PČR a tato rozebírá také v Opavě u Sádráku. Trojnožka je postavená v Koblově, tady se měří zase rychlost z kopce, pro změnu do třetice dejte si majzle, pokud směřujete kolem Bazilu nahoru na Slezskou. I tady je dalekohled, takže šťastnou cestu, díky za to, co jste poslali. Kdyby náhodou ještě něco, někde nějaký trouble nebo šprajc, 725-33-1155. Ode mě mužika budou třeba Wasp nebo taky Toutou a určitě se najde místo i pro váš oblíbený kousek. Šťastnou cestu a parádní středeční odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Časrock.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Houba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Časrock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Časrock. Časrock.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
9: Vítejte všichni návštěvníci rebelského baru. Opět hlásíme otevřeno.
10: Za chvíli vypukne léto v plné parádě, tak proč se tomu dnes nevěnovat? Čekají nás hity spojené s létem.
9: Které pecky se hodí ke koupání nebo k večernímu posezení? To se dozvíte v tradičních časech.
10: Od 19 na rádiu Časrock, od 20 hodin na TV stanici Rebel.

0: Tohle byly Wasp. Na rádiu Čas Rock, středeční odpolední drive v plném proudu, před námi jsou Toutou, no a potom už vy. Tak na osvěžení, nebo snad ještě trošku přihodíme pod kotel, muzika je vaše. 725-33-1155.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
2: S pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: Afrika a Rouzana, ale taky třeba I'm Mad About You, nebo tahle Afraid of Love, kterou jste se dávali ve středečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock. No ale další muziku už bude dávat Roman, čau.
1: Zdravím tě, Haničko, do studia, zdravím všechny rockery v éteru.
0: Popřeji ještě Jeňovi.
1: A popřejeme Honzovi, samozřejmě našemu nejlepšímu, teda nejtěžšímu moderátorovi, tak, abych to uvedl.
0: No, já si myslím, že jako ho doháním docela solidně. že to budeme muset převážit po sezóně.
1: Tak jo, uděláme slavnostní převážení.
0: A přeměření. Já jsem i pro ty míry.
1: Dobrý, takže všem Honzikům všechno nej, k svátku, taky tomu rádiu, tomu 15-letému výročí, ať to všichni oslavíme, když je ta středa a slavit je třeba.
0: Přesně.
1: Jak říkáš. No a zahrajeme teda něco od perfektní kapely Výchlajván a přijdeme to oslavit hlavně v pátek na družstevní, kde má kapela Výchlajván plnohodnotný koncert. Takže přijďte všichni na družstevní pátek.
0: Já doufám, že jsou připraveny lavory s vodou, protože po mnohých z nás tam zbydou jenom mastné fleky v tom hicu.
1: Roman bude mít určitě skvěle vybavený bar, takže...
0: No, tak to je dobrý.
1: ...to pít, tak se budeme splážovat.
0: Ano, a hydratace je třeba, že jo? Hlavně pitný režim, však víme.
1: Tak.
0: Romane, tady to je. Měj se, čau.
1: Díky, ahoj, mějte se všichni.

0: To je totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz
2: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz
3: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Radio Čas Rock.

0: Willy Fog to zvládl za 80 dní, my to budeme se zvládnout v dalších 60 minutách. A do 30 taky Iron Saver. A krom toho dnešní oslavence i skřetů v poklad, no je toho dost. Teď zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme, nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, Zábřehu na Cimlerově ulici. Vozovka je kvůli policejnímu zásahu stále uzavřena v obou směrech. Další komplikace v dopravě jsou v Olomouci na Sladkovského ulici, kde havarovala dvě osobní auta. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Pivaři si zřejmě za zlata výmok připlatí. Pivovary chtějí zdražit až o 7%. Důvodem je hlavně nedostatek sladového ječmene kvůli jarnímu suchu a vyšší náklady na energie, anebo obaly spojené s válkou v Íránu. Podle ekonomů se zvýšení cen dotkne baleného i čepovaného piva. Protože pivovary mají ale ještě zásoby loňského ječmene, zvýšení cen by mohlo přijít až na podzim.
1: Morava aktuálně.
4: Ostravským sídlištěm Zábřeh dnes dopoledne otřásla tragická střelba. Muž tam nelegálně drženou zbraní postřelil svou manželku a v bytě pak spáchal sebevraždu. Ženu aktuálně operují lékaři a na místě činu stále pracují kriminalisté. Více informací má ředitel Moravskoslezských záchranářů David Holeš.
6: Ta chranná služba zasahovala celkem 5 výjezdovými skupinami na této události. V první fázi jsme ošetřovali postřelenou ženu, která byla po zajištění transportována na urgentní příjem fakultní nemocnice v Ostravě.
4: Olomouc postaví novou sportovní halu za 236 milionů korun. Vznikne v Nemilanech a bude určena pro míčové sporty s tribunou pro 300 diváků. Součástí areálu bude i venkovní hřiště, skatepark a nová točna v městských autobusů. A čeští hokejbalisté zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Slovensko 3-2 po samostatných stříleních. Vyhráli tak i čtvrtý zápas na turnaji. Domácí vedou tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou a dnes se od 17:30 utkají s Američany. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Narozenými je tam třeba Lionel Messi anebo Helena Vondráčková. U té se podle mě lže s tím letopočtem. Ale nebudeme to tady rozpatlávat. Raději půjdeme do muziky. Obecně to se odehrálo. Kdo byl úspěšný, kdo méně. V roce 1965 odehráli Stouni poprvé koncert taky v Norsku, konkrétně v Oslu. A měli 8denní miniturné po Evropě. A zastavili se úplně poprvé takhle ve Skandinávii. I to je zářez na pažbě hudební historie. A pojďme dál, protože je tady spousta těch, kteří přišli na svět právě 24.6. Richard Sven Kruspe, kytarista německé party Rammstein, máme tady taky basáka z Dire Straits, klávesáka, který působil u Yes a také Muddy Blues, bubeníka Fleetwood Mac a dneska by slavil i Jeff Beck. A možná slavíte i vy. Tak všechno nejvíc nejlepší za celou smečku Rádia Čas Rock a všechno z 24.6. na webu časrock.cz. A jedna syrová, prostě totální bekovka.

0: Rock. My se můžeme podívat na to, co nás čeká a nemine zítra. Zítřejší ostrý budíček se totiž ponese v mexickém rytmu, no a my jsme zvědavi, zda si nalijeme tekilu na žal, a nebo na oslavu. Samozřejmě to bude o fotbale, ale nejen o něm.
1: Nejen o něm, ale probereme výsledky z mistrovství světa, ale hlavně bitvu našich fotbalistů proti domácímu Mexiku. Hezky, upřímně a odborně, možná to dáme taky do tušky.
0: Takže zítra v 6 na značkách, těšíme se na vás, vážení. Budíček.

0: Traktor a soudnej den tady na rádiu Čas Rok ve středečním odpoledním driveu 24. červen roku 2026. Abyste neřekli, že jsem vás nevarovala, tak přesně za 6 měsíců, zatímco teď se smažíme venku, vylezte na to slunko a pak mi řekněte, tak se smažíme venku, tak přesně za 6 měsíců budeme touhle dobou smažit řízky a kapry. A neříkejte, že jsem vás nevarovala, takže moje otázka zní, dárečku už máte? Ježíškovi jste napsali? Jo? Sletí to jak voda, věřte mi. Ale vraťme se do 24.6. To bude asi lepší, protože teďka riskuju facku. Ne, všichni máte ty Vánoce rádi, chápu, dobře, ale já zbožňuju, takže ano, přesně za 6 měsíců jsou tady. Dobrý, dost. Den plavání v bazéně dneska máme, takže si můžete zaplavat v bazénu a vlastně takhle si to oslavíte. Na dnešek připadá mimo jiné taky den víl, slaví i čokoládové pralinky. Dneska je světový den historie. Den nášivek, světový den UFO, i tady tímhletím směrem můžete klidně slavit a pozor, 24. červen je Mezinárodní den borovičky. Ano, je to tak, je to neuvěřitelné, ale je to tak. A dneska se na celém světě oslavují taky smysly. Takže se dodejte, užijte si to dneska všemi smysly a aby to bylo ještě zábavnější, tak užívat všemi smysly můžete i za malou chvíli, protože je pro vás připraven Skřetův poklad.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon, výzva a box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1...
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rok.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rok. Čas Rok.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
6: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: Ren. A samozřejmě ty Lindemann Štau, protože tady skřetů v poklad, kolik má v boxíku, netuším, ale to přijdeme na to sami za malou chviličku. Odpolední drive, středa slavit je třeba. Kolik budete slavit a jak budete slavit, to nechám na vás. Každopádně sedmička je šťastným číslem, takže jdeme na skřeta 725331155.
1: Skřetů v poklad. Na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

0: že skřet nebude mít důvod se takhle smát záludně. Já se tak směju teda občas taky, ale to Lumír zjistí za malou chvilku. Čau.
1: Ahoj.
0: Já se ti smát nebudu, já se směju z jiných důvodů, byť jsem jako od přírody, nebo jak chcete, od přirození škodolibý tvor, tak já se ti smát nebudu. Já budu doufat, že skřeta dáš a hrábneš po jeho pokladu.
1: Věřím.
0: Dobře, princip je jednoduchý, otevíráš jednotlivé boxy, já ti do toho nebudu kecat, je to čistě jenom na tobě. Ve chvíli, kdy řekneš, končím hru, beru to, co mám, končíme hru, bereš to, co máš, budeš-li chamtivý a hravý, pojedeme dál a uvidíme, o kolik ho dneska obereš.
1: Ano.
0: Tak jdem na to?
1: Jdeme.
0: Lumíre, první.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
0: Kilčo.
1: Kilčo doma. No, skoro.
0: Ještě ne. Jdem dál?
1: Tak jdem dále, ano.
0: Dobře.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
0: 200.
1: Pěkně. Jeden dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
1: No, snaží se. Tak, jedeme dál.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
0: Hele, naď ho.
1: Ježišmarja, no to jsi ujel. Teďka mě teda vykolejil.
0: Vyhodil tě z oběžné dráhy?
1: No přesně, jsem počítal 400, no mm-hmm. Tak jako... Víš co, tak to zkusíme ještě jedno.
0: Zkusíme, jo?
1: Ať se teda zasměje, no.
0: Dobře.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
0: Ha!
1: 800. No já to asi zabalím.
0: A tak.
1: Jako rozhodil mě pěkně.
0: Neboj se, ne, je to hra.
1: Ne?
0: Nic tě to
1: dobře.
0: Nestálo, ne?
1: Tak jdem do toho. Tak jdem ještě jeden.
0: Sisi, ať pak není na mě, ale jo?
1: Není, není.
0: No dobře.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 900.
1: A dost. Konec. A jsem tam, kde jsem, byl předtím.
0: Pri. A dost.
1: A dost. A dost, už mu nevěřím.
0: Takže 900.
1: 900.
0: Končíš hru?
1: Končím hru.
0: Stojíš si za svým a dost?
1: Ano, stojím si za svým a dost.
0: Dobře, máš to mít, 9 kil je tvých, chceš vědět, kolik tam měl?
1: Ano, určitě 1900.
2: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1000.
0: Liter tam měl pro tebe.
1: Ty brďo, no tak to bylo vofous.
0: Ano, to bylo, jako to bylo to normálně oprsa no? 11-letého chlapce, tohleto, ano, ano, ano. Ale máš, 900 je tvých, co si s nimi uděláš, to už je na tobě, takže já gratuluju, užij si to hlavně ve zdraví a všemi smysly, když už dneska máme ten svátek všech smyslů. Uh-huh. Lumíre, je to tvoje.
1: Díky
0: měj
1: moc.
0: Se, čau.
1: Jo, ahoj.
3: Skřetův poklad na Rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Dáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Hujsman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Hujsman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@hujsman.cz.
8: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe. Jaký si to uděláš,
9: takový to má. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
10: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

po 17. hodině se to dáme hezky pěkně na loupežníka, protože středa slavit je třeba. Vrátíme se o 15 let do roku 2011 a vytáhla jsem vaše oblíbené singly, vaše oblíbená alba, která letos slaví 15 let. Stejně tak jako Rádio Čas Rock. A mimo to se nám vejdou taky Motley Crue. Jedno punkový království. A nebo Whitesnake.

0: albumu samozřejmě 2011, je to všechno ale až po zprávách.
1: Holba rok na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rok. Čas Rok.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na hlavní ulici havarovala dvě osobní auta. V Olomouci jsou komplikace v dopravě na Sladkovského ulici, kde je jeden jízdní pruh uzavřen kvůli nehodě dvou vozidel. Na místě zasahují také složky integrovaného záchranného systému. A v Brně se můžete zdržet na Bauerově ulici, kde se srazilo osobní auto s nákladákem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Pohodové odpoledne rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Slevy na jízdné se odkládají. Premiér Andrej Babiš připustil, že návrat zlevnění ve výši 75% pro seniory a studenty se nejspíš nestihne od příštího roku. Podle něj by se toto zvýhodnění mohlo zavést až v dalších letech.
1: Morava aktuálně.
10: Na sídlišti v Ostravě Zábřehu dnes se došlo ke tragické střelbě. Útočník s násilnou trestnou minulostí tam nelegálně drženou zbraní postřelil dozad svou manželku. Ta pak v šoku vyběhla z bytu. Jak uvedl policejní ředitel Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel, útočník na výzvy zásahové jednotky a vyjednavače nereagoval.
11: Zkoušeli jsme vyjednávat, zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách a vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou. Všechno další bude předmětem vyšetřování, jak ten muž zemřel, čím si to způsobil to zranění, pokud si ho způsobil on nebo někdo jiný.
10: Žena se už ve fakultní nemocnici Ostrava podrobila operaci, její stav ale zůstává vážný. Vzniká nová porovnávací mapa Zlína a Otrokovic. Ukázat má proměnu obou měst díky obuvnickému impériu Baťa. Vyjde u příležitosti letošního 150. výročí narození Tomáše Bati. Na trhu by měla být v polovině prosince. A české hokejbalistky zdolali na domácím mistrovství světa v Ostravě Američanky 2-1 po samostatných stříleních. Vyhráli i čtvrtý duel na turnaji. Hájit nejlepší pozici před semifinále pak budou ve čtvrtek proti Britkám od 18 hodin a 15 minut. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

Začali jsme další hodinkou středečního odpoledního driveu, a protože je v kalendáři středa, tak slavit je třeba tady na rádiu Čas rok. Vrátíme se společně o 15 let do roku 2011, právě do doby, kdy mimo jiné začalo vysílat i rádio Čas rok. Takže vaše oblíbené singly, desky, prostě songy, které psali nejen historii, ale taky vás nějak zaujaly. Díky za vaše tipy. Dneska je to 2-2, dva jste dohodili vy, dva jsou moje, bez tak poznáte ty, které pocházejí ode mě. A my začneme tím vaším. Tady jsou Edguy a jejich deska Age of the Joker. Devátá studiovka téhleté smečky z německé Fuldy, která vyšla na konci srpna roku 2011. Společnost Nuclear Blast tehdy vsadila 100% na jistotu, protože to by ten do toho třískal ze všech stran. A na téhleté desce najde se kromě těch klasických hardrockových prvků třeba taky lehce country a ještě více blues, což byste tam asi nečekali, ale sedí to tam opravdu jako poklička na hrnec. Takže když si dáte tohleto desku do přehrávače, dostanete 11 kousků a téměř 660 minut hudby. Vlastníte-li nebo vám někdo ještě půjčil bonusové CDčko, anebo limitovanou edici tohodle alba, tak tam jedete spoustu speciálních verzí jednotlivých singlů a k tomu třeba předělávku Come on, Feel the Noise od Slade. No a mimochodem, tohleto je první album Edguy, které se třeba dostalo do české hitparády. Krom toho, že v první 20 prodejnosti se tehdy Edguy umístili ve Švajci, ve Velké Británii a také ve Finsku, ale v první 10 potom po té bedně hrabali i v Česku a dokonce i ve Švajcku. Takže asi tak. Mimochodem, Radku, díky za tenhle ten tip a tohle je naše první zpátečka dnešního dne do roku 2011. Edguy, deska Age of the Joker a kousek Faces in the Darkness.

Ed Guy, Faces in the Darkness, první kousek, kterým jsme se vrátili při dnešním středečním odpoledním driveu, protože středa slavíte třeba do roku 2011, tedy o 15 let. No a další deska, to už je od Uriah Heep. Into the Wild, to už je 23. studiové album těchto britských rockových nezmarů. V Evropě vyšlo už 15. dubna 2011, Spojené státy si museli počkat až do 3.5. A to vůbec nevadí, my jsme to měli dřív, tak je to správně a tak to má být. Nahrávalo se už od listopadu 2010 až do března 2011, ale pánové si dali záležet. Nebo takhle, ať už sáhnete po jakékoliv desce od Uriah Heep, tak nemůžete sáhnout vedle. Ale za mě se tahle ta extra povedla. Tak Into the Wild, tady máte Uriah Heep, no a stejnojmenný single a vlastně vlajková loď celého alba. No a co vy a rok 2011? Ta další už bude zase vaše.

částečka o 15 let. Do roku, kdy vzniklo i Rádio Čas Rock, mimo jiné. A co dál? Tohle to napsala Petra, takže vůbec se nedivím, vytáhli jsme její oblíbenou kapelu a ona vám ji ráda představí, takže napsala toto za mě rozhodně Hammerfall. Tak kdyby se našel kousek z roku 2011, potažmo, no už jasně řečeno, celá deska Infected, bylo by to fajn. Asi nemám oblíbený kousek z téhle té desky, protože když si ji dám, tak si ji pustím celou. Peti, naprostý souhlas. Zajímavé je u tohohle alba, že si opět počkali Spojené státy, což je fajn u evropských kapel, že jako první to vždycky dostane, co se týče Švédu, tak vždycky to dostanou jako první Švédové, logicky. O pár dní později to dostane zbytek Evropy, no a Spojené státy si třeba počkají 14 dnů, někdy i 3 týdny, tak proč ne, že jo? Teď jsme v Evropě doma. Infected, 8. studiovka těchto power metalistů ze Švédska od kapely Hammerfall. Sázka na producenta vyšla, a ne na jednoho, a samozřejmě i sázka na muzikanty. Co se týče vydavatelství, tady už tak jako šťastná volba nebyla, protože nakonec se hned několik hudebních válek odehrálo o singly, pak o celou desku, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo, takže v pohodě, deska vyšla, je úspěšná a bude ti taky ne. Takže Peti, já děkuju za tenhle ten tip z roku 2011. Tady jsou Hammerfall a jejich deska Infected. Odpol-

0: hudební návrat do roku 2011 a to na vaše přání. Petě, díky moc za Hammerfall. Nám jdeme do finále. Mám tady poslední kousek, ten si vám dovolím předhodit já. Ne jako mršinu, ale takhle vám to pěkně naservíruju na stříbrném podnose. Jak jinak, než že se podíváme za tím, který byl před 78 lety splozen v plamenech města Motoru v Detroitu. Alice Cooper a jeho deska Welcome to My Nightmare, 26. studiové album průkopníka hororového divadla na scéně a vůbec v muzice, která zaznamenala obrovitý úspěch a bodeť taky ne, protože Alice vsadil na producenta všech producentů, Boba Ezrina. A když spočítáte, kolik muzikantů se na tom albu podílelo, tak jich bezmála bylo téměř 70. Z čehož víc než polovinu tvořili pouze a jenom kytaristé. Prostě Alice si na tom odekživa dává záležet, že kytary musí být špičkové a nejenom ty kytary. V doprovodných vokálech můžete rozeznat samozřejmě třeba i Roba Zombieho nebo Vince Neila. I ten se dokonce zapojil. No a výsledek naprosto skvostný. Takže vytáhnout jeden kousek z tohohle koncepčního alba byl nadlidský úkon, ale přece jenom jsem to jakože absolvovala, tak si říkám, radši si to puste celé. Asi takhle. Puste si to celé, protože ta deska za to fakticky stojí, ale pokud mám hlasovat pro jeden kousek, který můžu kdykoliv a kdekoliv, tak je to Runaway Train. Takže dnešní poslední návrat do roku 2011. To už je můj oblíbený Alishi a jeho Welcome to My Nightmare. Pořadové číslo 2.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.
2: Opak, watch your step, people. Last call for the Nightmare Express.

0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, středeční odpolední drive. Meškem tím, že červená nám také končí, tak na chvilku odložíme oslavy, protože ty 15 budou patřit Rádio Čas Rock po celý červenec. A vrcholem bude samozřejmě Holbark na grilu 2026. Ale bacha, od srpna si pojedeme hezky kulatiny až do konce kalendářního roku. Takže 50, 40, 30, 20, 10. Máte se i tak na co těšit. Teď ale Marcelka a nové okénko Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj se výrazně podílí na ochraně životního prostředí. S tím také souvisí stavba nové čističky odpadních vod za 75 milionů korun v Razové na Bruntálsku. A jak nám řekl hejtman kraje Josef Bělica, tento krok také výrazně zlepší čistotu vody v přehradě Slezská Harta, která je spolu s Kružberkem klíčovým zdrojem pitné vody pro velkou část regionu.
3: Jsem moc rád, že se podařilo dotáhnout čistírnu odpadních vod v Razové, kterou kraj významně podpořil už od projekčních fází. Jedná se o velmi důležitý projekt, protože splaškové vody by odtékaly do Slezské Harty, která je zdrojem pitné vody. Takže jsem moc rád, že tam bude kvalitní a moderní čistička vod a samozřejmě udržíme tuto lokalitu ve velmi dobré kondici.
2: Nová kanalizace zatím funguje ve třetině obce, ale radnice už plánuje její rozšíření i do zbytku vesnice.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A v Moravskoslezském regionu opět začaly jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retrospoje propojují industriální památky v bývalém Ostravsko-Karvinském revíru a Ostravskou zoologickou zahradu. Vlaky startují ze stanic Ostrava, Střed a Havířov a netradičně vás svezou i po běžně nepřístupných kolejích kolem bývalých dolů. Celou jízdu navíc doprovází zajímavé vyprávění průvodce o historii těžby uhlí v tomto kraji. Více nám prozradil náměstek hejtmana Radek Podstavka.
4: Jedou přes důl Michal, důl Žofie, vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z Polského Těšína až do Zoo, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do Polského Těšína.
2: Během léta takto vyjede celkem 90 retrospojů, které budou jezdit každou sobotu a neděli až do 20. září. Pokud vás tento letní tip pro celou rodinu zaujal, podrobné jízdní řády pak najdete na webu Slezského železničního spolku. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
12: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
13: Rebelské léto je opět tady.
7: Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: hvězdou rádia Čas Rock. A ve hře jsou právě dva lupené na Beast in Black. Na listopad. Do Zlína. Tak se do toho pustíme. Hodně štěstí, teď ale zprávy.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdlantu nad Ostravicí. Na hlavní ulici se stále odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. A bouračka osobního auta a nákladňáku aktuálně komplikuje i provoz v Brně na Bauerově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás v nich Marcela Fabiánová. Osobám samostatně výdělečně činným klesnou od července odvody na sociální pojištění. Minimální záloha mimo paušální režim klesne na 5 500 korun. Na sociálním pojištění tak ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8 580 korun za celý rok. Úprava platí zpětně od letošního ledna. O přeplatek mohou živnostníci sami požádat, nebo jim ho stát automaticky vrátí v ročním vyúčtování.
8: Morava aktuálně.
6: Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala proti ozbrojenému muži, který postřelil svou partnerku a zabarikádoval se ve svém bytě. Podrobnosti dodává Tomáš Kužel, ředitel policie Moravskoslezského kraje.
9: To šlo k incidentu mezi manželi, muž české národnosti, žena cizí státní příslušnosti, s tím, že žena vybíhá z domu, je postřelená střelnou zbraní. Podle svědka jsme se dozvěděli, ze kterého bytu měla vyběhnout. Lustrací jsme zjistili, komu ten byt patří, kdo by se tam měl nacházet. Po vstupu zásahové jednotky do bytu jsme muže nalezli mrtvého s prostřelenou hlavou.
6: Zlínský kraj poprvé podpoří dostupné bydlení. Více jak 3,5 milionu korun pomůže v Oznici a Mistřicích vybudovat 10 nových sociálních a také nájemních bytů a související infrastrukturu. Hejtmanství má v programu připraveno 30 milionů korun a žádosti přijímá do července letošního roku. A 19-letá tenistka Tereza Valentová postoupila na travnatém turnaji v Eastbourne do čtvrtfinále. Australanku Ailu Tomljanicovou porazila 6-2, 5-7 a 6-4 a příště narazí na o 19 let starší Němku Tatianu Mariaovou. Tenista Vítko Přiva také porazil na turnaji na Malorce nasazenou pětku Ignácia Buseho z Peru 7-5, 6-1 a postoupil.

0: vám vždycky dávám poslední slovíčko do skládačky, tak aby ta věta výherní byla kompletní. Dneska máme v banku dva lupeny na Beast in Black do Zlína na podzim, takže třeba myslet dopředu, teďka venku nádherné léto, ale až začne takový ten jako blízkanice, mlhy, no prostě tak zalezeme zase do klubu a užijeme si pořádné koncerty. Teď mlsáme festivaly, takže nám nic nechybí, ale věřte mi, že pak to přijde vhod. Tak, co jste poskládali od ostrého budíčku a co jste taky zjistili od Hanze? Pořádný nářez právě. Ale teďka jakože co? Tak to bychom měli. No a to poslední slovíčko dostanete za malou chvíli. Po Megadeth a Stounech.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: Rock. My se můžeme podívat na to, co nás čeká a nemine zítra. Zítřejší ostrý budíček se totiž ponese v mexickém rytmu, no a my jsme zvědavi, zda si nalijeme tekilu na žal, a nebo na oslavu. Samozřejmě to bude o fotbale, ale nejen o něm.
1: Nejen o něm, ale probereme výsledky z mistrovství světa, ale hlavně bitvu našich fotbalistů proti domácímu Mexiku. Hezky, upřímně a odborně, možná to dáme taky do tušky.
0: Takže zítra v 6 na značkách, těšíme se na vás, vážení. Ostrý budíček.

0: Čas Rock.
1: Jako každý den v odpoledním driveu tady na rádiu Čas Rock do mě dostáváte poslední slovíčko. Ať je věta kompletní a můžete ji postárat a můžete se poprat úplně na festiáky a na koncerty. Tak právě teď, ještě nevolejte, ještě vůbec nevíte, co to je za slovíčko. Čekám, až to dozvoní. Možná mohli pokračovat. Děkuji. Vzadu tam té lavici taky došustíme. Ano, děkuji. Takže poslední slovíčko a poslední dílek dnešní skládanky a výherní věty z ní začíná. Teď už to máte kompletní a protože sedmička dneska byla hodně šťastné číslo, tak beru toho sedmého v pořadí. 725-33-1155.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo?
0: Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas Rock.
0: Čas Rock.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
9: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
10: Vítejte všichni návštěvníci rebelského baru. Opět hlásíme otevřeno.
11: Za chvíli vypukne léto v plné parádě, tak proč se tomu dnes nevěnovat? Čekají nás hity spojené s létem.
10: Které pecky se hodí ke koupání nebo k večernímu posezení? To se dozvíte v tradičních časech.
11: Od 19 na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na TV stanici Rebel.

0: Letní roková jízda rádia Čas rok 2026. V odpoledním drive jste dostali poslední slovíčko, takže skládanka je kompletní. A tak se ptám, Dáši, máš dnešní výherní větu?
1: Ano, mám.
0: Povídej.
1: Pořádný nářez právě začíná.
0: Pořádný nářez právě začíná. Tím pádem tohleto tě přineslo dva lupeny na Beast in Black. Společně se senátor Arktikou a také Frozen Crown. Takže speciální hosta také předkapela. Zlín 2.11. od 20 hodin. Takže velkolepě oslavíte letošní dušičky.
1: Super, děkujem.
0: Je to tvoje. Ano. Pohlídej si e-mail, prosím tě, protože tam ti spadnou vstupenky v elektronické podobě a hlavně si to užijte.
1: Děkujeme moc.
0: Tak přesně takhle Super. Jednoduché to je. Měj se, ahoj.
1: Ahoj a díky.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. I

Rádio Čas Rok posloucháte, středeční odpolední drive spěje nezadržitelně k cílové rovince, ale já vám ještě předtím pošlu do toho nádherného letního podvečera jednoho od Guns N' Roses a naposledy dostanete dneska příležitost si taky nadiktovat muziku podle sebe. Tak 725 33 1155, teda jestli chcete.

0: a číst knížku a neřešit čas a pustit si třeba tohle pecko. Tohle byly Guns N' Roses, jejich Passions a stejnou pohodu, myslím, prožívají i naše dva rokeři, dokonce náš páreček. Tak jak se máme pod pergolou?
1: Dobře, dobře, no, máme pírečko, tak pěkně tak. Vychlazené, posloucháme nejlepší rádio, co vůbec existuje.
0: A dáme si Dimitry s traktorem, tak do toho trošičku šlápneme.
1: Ano, povídej. Monster Meeting, ať se proberem při tom večeru, je to pro všechny rockery a extra pro Hanzi, Hanisi, Honziky, Jány a tak dále, Jeníky, prostě, jak jim kdo říká.
0: Máš ještě nějaké jako speciální pojmenování třeba pro Honzu? Slyšel jsi něco takového jako peprného? Protože jako těch podob toho jména je spousta.
1: No je, ale to si člověk tak nevzpomene.
0: Ne, já našemu Hanzovi říkám vždycky Hans a když ho chci trošku vycukat, tak mu říkám Jeňo.
1: Já když mu třeba píšu, tak mu napíšu Jeníku.
0: I tak se dá. Tak jo, bando, tady to máte, užívejte krásný středeční večer. Mějte se, čau.
1: Díky moc, čau. Odpolední

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsmén rádio. Jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
9: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa? Slavit je třeba.

0: 6 rok jako tečka za středečním odpoledním drivem a taky pro vás dneska padly dvě vstupenky. Takže doufám, že Dáša s Mirkem se to užijí na plné pečky 2. listopadu ve Zlíně. No a milovánci, tohle je dneska ode mě všechno. Rebelský bar pro vás připraven, protože doplňovat tekutiny v těchto vedrech velice důležité. Užijte si středeční večer. Slyšíme se zítra ve 3 odpoledne. Čau.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: www.horkon.cz. Jaký si to uděláš,
1: takový to máš. Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.

0: Přejeme krásný a snad i teplotně příjemný večer. Vítejte v Rebelském baru.
1: Prázdniny klepou na dveře, takže hlavně pro ty školou povinné je tady doba flákání, pokud se tady nechystají někam na brigádu.
0: Ale věřím, že stále ještě začínající léto si užijeme všichni a mohli bychom tomu pomoci i hudbou.
1: Jak napověděl úvodní klip, dnešní hudební koktejl bude právě s letní tématikou.
0: Ať už názvu nebo všeobecně. A slyšeli jsme píseň My Own Summer. A můžu prozradit, že nás později čeká ještě jeden klip s úplně stejným názvem.
1: Teď je však na řadě Billy Idol a jeho letní pohodovka Hot in the City.

0: Dnešní rebelský bar navštívil i Billy Idol, alespoň takhle na dálku. Tohle byla píseň Hot in the City, která bývá považována za ideální pro letní večery.
1: No a my si dáme další píseň, která v názvu obsahuje slovo summer. Ale bacha, ne vždycky může být letní song veselý song.
0: Máme na mysli Summertime Sadness od zpěvačky Lany Del Rey. Jedná se o jeden z jejich největších hitů.
1: No to je sice pravda, ale proč se bavíme zrovna o téhleté zpěvačce?
0: No, protože před několika lety si píseň vypůjčila i Sharon Dan Arel, skvělá to pěvice. No a samozřejmě u toho nechyběl ani zbytek kapely Within Temptation.
1: No tak si pojďme výsledek téhleté spolupráce poslechnout.

0: Ještě jednou všechny vítáme v našem útulném rebelském baru. Dneska to tady máme v takovém letním stylu.
1: Všechny klipy s létem nějak souvisí, převážně tedy názvem. I když ta následující věc, tak ta nás přenese obrazem na pláž.
0: No jo, co by to bylo za správné léto bez opalování, pláže, koupačky, už se opravdu těším.
1: Určitě se těšili i členové kapely YNT, když v roce 85 natáčeli klip k singlu Summertime Girls.
0: Píseň se nakonec stala jejich největším hitem a oblíbený je dodnes. V roce 2022 se objevil třeba v seriálu Peacemaker.
1: Takže tady máte Summertime Girls.

0: Tak musím říct, že kolem nás je to opravdu fajn pohled. Hosté sedí, spokojeně popíjí své drinky a užívají si začínající léto.
1: Hlavně, aby se usmívali během placení teda. No a proč by ne, když jim k tomu pouštíme takhle parádní muziku. No a tak mi napadá, nedlužíme něco?
0: Dlužíme hodně, ale jestli myslíš hudebně, tak ano. Slíbili jsme ještě jednu píseň s názvem My Own Summer. Oproti Deftones to bude trošičku jiná kávička.
1: O slovo se hlásí Electric Callboy. Jejich vlastní léto nahráli už v roce 2015, tedy v době působení bývalého zpěváka Sushiho.
0: Po angažování jeho náhradníka Nika jí kapela ještě nějakou dobu hrála, než se vlastně odprostila od tvorby s bývalým hlasem.
1: Ale jelikož se nám to dnes do baru náramně hodí, tak si dáme právě teď. Dnes po druhé My Own Summer.
2: Könnt ihr springen?

0: Tak a je tady další zavíračka. Bohužel, dalo by se říct, ale i my máme svůj vyměřený čas.
1: Jako nemyslete si, nám se to taky už tady nechce nikdy uklízet, ale co se dá dělat, vaše pohodlí je pro nás priorita.
0: A to platí i o hudební stránce pořadu. Téma dnešního rebelského baru je léto, letní songy, takže my jsme dnes takový letní kluci, co?
1: Myslíš Boys of Summer?
0: Myslím Boys of Summer.
1: Tak to by se nabízelo, dát je tam taky hudebně. Ale mohli bychom vsadit na živější verzi.
0: Jo, nic proti Donu Henleymu, jeho píseň je parádní, ale my jsme se rozhodli zařadit cover verzi od kapely Ataris. Tak si pojďte skočit společně s námi.
1: Hop, hop, ale hlavně opatrně, ať se nezraníte a nepropásnete další rebelský bar, který tady bude zase za týden.
0: Díky za přízeň, budeme se těšit.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Matters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona,
5: slavné Arch Enemy,
6: In Flames,
5: Slaughter to Prevail,
6: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Matters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
1: My se můžeme podívat na to, co nás čeká a nemine zítra. Zítřejší ostrý budíček se totiž ponese v mexickém rytmu, no a my jsme zvědavi, zda si nalijeme tekilu na žal, a nebo na oslavu. Samozřejmě to bude o fotbale, ale nejen o něm.
2: Nejen o něm, ale probereme výsledky z mistrovství světa, ale hlavně bitvu našich fotbalistů proti domácímu Mexiku. Hezky, upřímně a odborně, možná to dáme taky do tušky.
1: Takže zítra v 6 na značkách, těšíme se na vás, vážení.
0: Budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
1: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
2: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vezuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl. Jaký si to uděláš,
3: takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky. Marko,

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Čau všichni, školní rok nám vrcholí, ale v rok speciálu si stihneme dát ještě jednu abecedu. No a to po dlouhé době. Jestli se nemýlím, mělo by nás čekat písmenko U, jako umyvadlo, ucho, anebo třeba... A na to si počkejte. Začneme jednou starší záležitostí, protože zavzpomínáme na období takzvané New Wave, tedy doba mezi polovinou 70. a polovinou 80. let. Tenkrát se objevily kapely jako Inxis, The Cure, Blondie, anebo třeba Ultravox. Někteří rockoví fanoušci tuhle kapelu nikdy nebrali, mezi třeba zmíněné The Cure nebo Blondie. Ale oni měli obrovský úspěch a sami ovlivnili mnoho nastávajících kapel. Třeba takový John Frusciante nebo kapela Muse je často uvádí jako svou největší inspiraci.

Tak tohle byl Ultravox a kousek z roku 1982. Takže si dáme něco modernějšího. Na písmeno U totiž začíná kapela Unity. Tohle uskupení se dalo dohromady v roce 2015. Možná tomu dost pomohl Kai Hansen, když se rozhodl k návratu do Halloween. Tím zůstali nečinní Gamma Ray. No a dvojce Henjo Richter a Michael Enre se mohla věnovat vlastním věcem. A to byl vlastně počátek kapely Unity.

V dnešním rok speciálu řešíme písmenko U. No a následujícího pána jste tady asi možná čekali. Udo Dirkschneider. Letos oslavil už 74. narozeniny. A jasně, nějaké ty zdravotní patálie zažívá i on. Ale jinak je to borec, který fakt jako jede bomby. Vlastně od roku 1968, když začal s aktivní muzikou. A funguje nepřetržitě. Ať už to bylo s Accept nebo s UDO, vzniklo pod jeho jménem obrovské kvantum hitů. A pravidelně si je můžeme vychutnávat živě i na území České republiky.

0: Jsme zpátky ve studiu a můžeme pokračovat v Rock speciálu. A to jak na rádiu Čas Rock, nebo na televizní stanici Rebel. Tématem tohoto dílu jsou kapely a interpreti začínající na písmenko U. No a před námi je tady další legenda, nebo vlastně čtyři legendy. Pánové Bono, Edge, Adam a Larry, neboli U2. Ti už mohou taky pěkně slavit. I tato kapela totiž dosáhla 50 let na scéně. Ve druhé polovině roku jsou v plánu velké oslavy, včetně nové desky. Mezitím na jaře pánové překvapili novým EPčkem. My si však v Rock speciálu dáme jednu klasiku.
1: You think you've got the stuff?

Rok speciál pro tento týden se blíží do svého finiše. Písmenko U nám přinese ještě jednu kapelu. A dovolím si tvrdit, že z dnešního výčtu asi nejméně známou. Ale i přesto, kapela Used funguje už 26 let. Dali se dohromady v Utahu, takže další U, no a hned jejich debut je vystřelil nahoru. Ale jejich popularitě později pomohla ještě jedna věc. Zpěvák Bert McCracken jednu dobu randil s Kelly Osbourne a objevil se také ve slavné reality show Slavné rodinky Osbournových. Nicméně kapela stále hraje, no a my s ní dnes zakončíme tento díl. Já vám moc děkuju a budu se na vás těšit zase příští týden.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
2: 15 let Rádio Čas Rock. Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kabriola!
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock.

Hvězda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vezuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mládky.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.